0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
2: No v listopadu říkala.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde? No.
1: Na Al. Al.
2: Na Al Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. V Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.
4: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý a kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rokový referendum nabídne další várku letošních novinek. Jedničku mají Black Label Society s albem Engines of Demolition. Dvojku dostali Foo Fighters a jejich novinka Your Favorite Toy. Nebo můžete zvolit Jeffa Tata a jeho Operation Mindcrime 3. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů je palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: konce června.
1: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
7: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
8: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
7: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Rock Radio.
15: Jediný slušný rádio.
14: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.
16: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
17: Hezké středeční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Sestavování programu schůze sněmovny v úterý vyplnilo asi 8,5 hodiny. Poslanecké jednání blokovala navrhováním změn programu opozice, byť nakonec žádný ze 40 požadavků neprosadila. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan označil postup za výstražnou obstrukci kvůli vládním plánům na převedení financování České televize a Českého rozhlasu z televizního a rozhlasového poplatku pod státní rozpočet. Český ministr dopravy Ivan Bednárik v úterý v Mnichově jednal s bavorským rezortním kolegou o budoucnosti česko-bavorské dopravní infrastruktury. Hlavním tématem jednání bylo železniční spojení Praha-Mnichov. Informoval o tom na síti X český ministr. V Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy, které v úterý pozdě večer způsobila porucha rádiového spojení, opět rozjeli první vlaky Deutsche Bahn. Příčina poruchy zůstává neznámá. Poruchou byly zasaženy nejen dálkové a regionální vlaky, ale taky příměstské a soukromé vlaky. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Colorada. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích 3 letech.
18: Rock Radio. Počasí.
17: Dnes bude celý den slunečno, jasno až polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 až 33 stupni Celsia. Na severovýchodě naměříme 26 až 30 stupňů.
19: Mami, proč máme všechno od konceptu?
20: To jen se zeptej, tatínka.
21: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Rock Radio. Doprava.
17: Ústí nad Labem se srazily 2 osobáky na Revoluční ulici, je tam hodně silný provoz. V Praze se bouralo na Náchodské a v Uherském Brodě se řeší nehoda na ulici 1. května.
16: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda.

0: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Ať se neupotíte v pekle, vám přeje Honza,
3: Anabel
4: a Zuzka.
2: 3 minuty po 6. ve středu 24. června pokračujeme v prostředku týdne v naší krasojízdě.
3: Chtěla bych říct, že dnes je středa, přátelé.
2: Děkujem. A kolik je venku? Máme už nějaký teploty?
3: Hodně. Aktuálně se tím můžu podívat na přesný počasí. Venku je 16.
2: 16 stupňů venku, to je příjemný. Kolik
3: což
2: máme vevnitř?
3: Což 6 hodin ráno. Vevnitř krásný. 26,5,
2: tak to je taky krásný, takže jsme si řekli všechny důležité informace, ještě bychom mohli rostý bod.
3: Podpaždí mám 37,2.
2: Tak já to tam pak ještě v podstatě...
3: Zanes to tam, díky.
2: Já to budu ještě zkontrolovat, mám takový speciální teploměr na to.
4: Podpaží, jo?
3: No.
4: Čkej. No, možná je to trošku horší, než u tebe.
3: Mám deodorant, kdyby si chtěla. Kabelce, vždy připravená.
2: Přátelé, tak ať máte dneska dobrý podpaží s panoptikem a songem Poslední tango.

0: Nick Street Peaches, your love is not enough. Tvoje láska nestačí ani 11 minut po 6, ani když je středa. No a protože máme takhle po 6 hodině raní,
1: máme pro vás jedno tajemné oznámení.
0: Máme pro vás naprosto nejvíc tajemnou rozdávačku tohohle týdne, která už třetí den visí na našich sociálních sítích naprosto veřejně.
1: A ten, kdo nás poslouchá od pondělí, už musí být opravdu velmi překvapen.
0: Ten, kdo nás poslouchá od pondělka, už si vyrobil aspoň 10 falešných profilů a komunikuje s náma na tyhle rozdávačce a možná, jejich formou.
1: A možná je tam někdo, kdo to ještě neslyšel.
0: Tak pokud jste to neslyšeli, tak si počkejte na 7:30.
1: Přesně tak, zůstaňte s námi.
0: A tohle už jsou Guns N' Roses. You Could Be Mine. Na Rock Rádiu.
1: Vážně?
0: Wow.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Good Charlotte a jejich aktuální bolest nám 21 minut po 6. krásně uvedli dnešní oslavence se středečním datem 24. června. Svátek dneska slaví Dejan, Jonatán a hlavně Jan, neboli Honzík, neboli Jenda, neboli Jeník. Takže všem Jeníkům přejeme všechno nejlepší.
2: A proč to nevíme?
1: Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli náhodou znáš nějakého Honzu.
2: Jednoho takového miláčka tady máme ve studiu.
3: Všechno nejlepší.
2: Děkuji. Nejlepší zlatíčko naše, no takže se mnou musíš na to koupaliště a pozvu tě na langoš.
1: Jo, tak jo, ty chceš.
3: A už chápu všechny ty náznaky. Dneska je 24.
2: Že jo, říkal to tak významně, ty vole, opět, co je, ty jo, co se děje. Kromě toho, že slaví Helčan Vondráčka, což jsem se dozvěděl na záchodě, ano. Tak jako Honzík, no tak ty jo, tak.
1: Mě z toho kulení očí málem ty oči vypadly a vy furt nic, no. Takže Heleně Vondráčkový přeju všechno nejlepší, já si taky přeju všechno nejlepší. Jinak mimochodem líbí se mi, jak Honza má spoustu těch variant oslovení. Mně se třeba líbí brácha, mi vždycky říkal Honzino, to je dobrý. Moje bývalá manželka mi říkala Jeníčku, to je taky hezký. A potom samozřejmě lidi, co mi říkají Dando, tak pro ty je v pekle speciální místo. Jinak všem Honzům přejeme všechno nejlepší a pojďme na oslavence, jich dneska hodně. 59 let slaví německý kytarista Richard Sven Kruspe z Rammsteinů. Hey. 65 let má britský zpěvák Kurt Smith, frontman Tears for Fears. Sedm a 70 let britský basista John Isley, Dire Straits. Sedmdesát osm let švýcarský klávesák Patrick Morris, jeden z klávesáků kapely Yes. Sedmdesát devět let britský basák Mike De Albuquerque s ELO neboli Electric Light Orchestra. No a 82 let by oslavil už nežijící britský kytarista Jeff Beck. Přejeme všechno nejlepší.
4: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: To zaspívala tak energicky, jako kdybych si zaplatil šlapku, ale nějakou už jako třeba 80 letou. Takže děkujeme a za chvíli Nickelback a Photograph.
2: Není záč velká pochva.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
8: Na Masters vás zve iBrusivo.cz, prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatool. www.ibrusivo.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BB a Monolit ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.

0: Nickelback, Photograph, 2 minuty po 6:30 na Rock Rádiu.
1: To znamená, že máme 2 minuty zpoždění, jdeme na to, ty magore.
0: Zuzko, jak to, že už nemluvíš zprávy, pojď ho, pojď.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Před olomouckým vrchním soudem dnes stane 40 lidí obžalovaná z pojistného podvodu s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Krajský soud jim uložil tresty v rozmezí od 6 do 7,5 roku vězení. Majitelé si podle rozsudku nechali za pomoci známých svou vilu zapálit a získat chtěli na pojistce 55 milionů korun. Americká sněmovna reprezentantů schválila v úterý návrh zákona, jehož cílem je urychlit výstavbu cenově dostupného bydlení. Návrh, který je nejrozsáhlejší podobnou iniciativou za poslední desítky let, podpořily obě politické strany. Na fotbalovém mistrovství světa se dnes večer středoevropského letního času rozhodne mezi Kanadou a Švýcarskem o vítězi skupiny B. Oba týmy mají po 4 bodech o 3 víc a lepší bilanci než zbývající 2 soupeři.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude celý den slunečno, jasno až polojasno, nejvyšší teploty do 33 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 30.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Uherském Brodě se bouralo na ulici 1. května, v Praze se řeší nehoda na Náchodské ulici a zdržíte se taky kvůli nehodě v Ústí nad Labem na Revoluční ulici.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Zuzko, díky. A teď už Doga a song, který se jmenuje Já se na to.
4: Já se na to.

0: Lekce němčiny s Dogou. Já se na to. 6 hodin a 37 minut tady nám svítí na hodinách a my máme pro vás teďka, přátelé, smutnou zprávu.
1: Ano, kdo se chystal na Basin Firefest a těšil se na headlinera Wasp, tak bohužel se nedočká, protože kapela na poslední chvíli zrušila celý evropský turné, a to včetně zastávky v České republice. Už je dokonce i náhrada, kterou museli teda pořadatelé sehnat docela v šibeničním termínu, takže se můžete těšit na Freedom Call a domácí Arakainy.
0: Zuzka prej tady někde vyhrabala, ale nemůže to najít teďka, že se omluvili z rodinných důvodů. Já si představuju, jak doma v LA,
1: odkud kapela
0: je, přesně manželka píše tomu lídrovi, z rodinných důvodů omlouvám, šéfa kapely Wasp nemůže přijet, protože musí sekat trávník.
1: Je to možný, no, tak je léto, třeba chtěli být radši u bazénu. Nevíme, co se tam stalo, údajně rodinné důvody. Každopádně vy se můžete těšit i na další skvělý kapely, hrajou tam třeba Steel Panther, Dead to All a další.
0: Takže pokud chcete, ještě můžete vyrazit. Teda nekoukal jsem, jestli jsou lístky, podíváme se. Každopádně Basin Firefest sakra, startuje už dneska 24. června, poběží až do 27. A to samozřejmě nikde jinde než ve Spáleném Poříčí.
1: A lupeny stále jsou, takže můžete vyrazit.
0: Takže vyražte, dneska to zapíchněte v práci. Teď hned výpověď napsat na hodinu, nazdar, Basin Firefest vás čeká. Kromě vás teda.
1: Za chviličku kysáci. Shout it out loud, ještě dlouhý název.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města. Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
16: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! 7místné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
14: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.

0: Rokový kulendárium.
1: Já jsem tam dal jednu hlášku,
2: no,
1: to nevadí.
2: Říkám právě, že čekáme kulendárium teď.
1: Tak kulendárium to nebylo, každopádně něco, co se do zpráv nevešlo, máme.
3: V Číně vyvinuli robozáchod. Přijede za tebou v noci k posteli a pak se zase vrátí.
1: Jakože něco, jako bylo v Simpsonech, jak Homer Simpson po příletu do Japonska zapnul, že jo, rozsvítil v koupelně a záchod mu řekl: dobrý den, pane Simpsone, já jsem váš automatický záchod, je mický přijmout vaše výkaly.
3: No, tak něco takovýho. Hele, stojí to v přepočtu 90 tisíc korun, což mi vlastně nepřijde tak hrozný.
2: No, ale stejně musíš vylíst z té postele a...
3: No, to musíš, no.
1: Tak ale ty bys chtěla, aby tě to vycevkovalo,
2: jako... No právě, že jsem si říkala, že jako když už, tak jako, že by to mělo být úplně jako bez námahy, jo? Že ti to nějaké způsobem
3: bocaje. Že by tě to zvedlo, jako,
2: no,
3: jo?
2: No, nevím, jako takhle to vlastně furt, jako máš práci, jenom jako musíš vlastně...
1: No, ale víš, jak by to bylo těžký u těch chlapů, ještě, oni ještě musí oklepat, že jo? A teďka ten přístroj musí vědět, že jedna kapka patří do nohavice. A
2: mě to připomnělo na plech, jak tam vynalézají ten tyčovej pisuár. Který odsává takhle tu moč, no, tak jako uvidíme, jaká bude budoucnost. Každopádně já jsem ráda, že se ještě můžu zvednout, takže
1: dojít na záchod sama.
2: Ano, těchto služeb nevyužívala.
1: Jako asi jsou místa, kde se to využije, že jo, někde třeba v nějakých domovech se speciální
3: no,
1: službou nebo tak.
3: No, tak ono je to převážně určený jako pro lidi, kteří se nemůžou jako tolik hejbat, nebo by to třeba nestihli na ten záchod, když by to měli zrovna stihnout.
2: Bože, slysuj se nad námi.
1: Jakože si vytočíš, halo, mám to v zatáčce, přijeď.
3: No. A funguje to jako robotický vysavač, akorát, že je to záchod.
2: Ježiši,
1: akorát to vysávání rinde, tak. No tak. Dobře, tak já doufám, že to bude jednou i u nás, těšíme se na to. Bude to jako v Americe, jak zpívá tady Lucie na Rock Rádiu.

0: Je 6 hodin 58 minut, ladíte rockový rozjezd na Rock Radio s kapelou Journey a songem Separate Ways, což se česky samozřejmě přeloží jako cesty separátů. Takže přejeme všem všechno nejlepší k snídani.
1: Do masokombinátů a tak dál.
0: Ano, přesně tak, nebo na grilovačku, to
1: no,
0: nejlepší.
1: Aby si mohla v klidu dožvejkat mysli, tak si dáme zprávy počasí a dopravu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady. www.hrady.cz.
8: Klikni!
9: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
8: Co to je?
9: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
8: Ideální na léto s kámošema.
9: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
8: Tak to beru.
9: Když hry, tak Mironet.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké středeční ráno máme krátce po 7, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel podal kvůli svému nezařazení do delegace na summit Severoatlantické aliance předem avizovanou kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Premiér Andrej Babiš jeho rozhodnutí respektuje, není ale podle něj dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná. Havlová v prohlášení napsala, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Senát Spojených států, ve kterém mají většinu republikáni, podpořil legislativu, která prezidenta Donalda Trumpa vyzývá k ukončení války proti Íránu nebo k získání výslovného souhlasu kongresu s dalšími vojenskými kroky. Podle agentury Reuters ovšem není jasné, jak tato rezoluce ovlivní konflikt s Tehránem, jelikož se Trumpova administrativa snaží dojednat s Islámskou republikou mírovou dohodu. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Dnes se utkají s Američany od 17 hodin a 30 minut.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 až 33 stupni Celsia. Na severovýchodě mezi 26 až 30.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Rock Radio. Doprava.
12: Pozor si dejte, v Mostě na ulici Československé armády se srazily dva osobáky. V Náchodě se bouralo na Kladské ulici a v Praze na Broumarské.

0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Ať máte dneska, pokud možno, pojízdný záchod, vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: 4 minuty po 7. ve středu 24. června. Kdybyste to náhodou nevěděli, tak dneska slaví svátek Jan nebo Honza. Neříkám to z žádného speciálního důvodu.
4: My to takže... víme, Honzíčku, že to není na... Aby jsme to upozornili, už to dneska řekneme 8krát. Tak, takže tak. Pojďme, my si to do 7, teda do 8, teda do 9 vyslechneme ještě 9krát.
1: Ano. Každopádně, co si nevyslechnete 9krát, ale vyslechnete si to jednou, ale už za půl hodiny. Připomínka toho, že jsme na vás nezapomněli s rozdávačkou tenhle týden, i kdyby to tak mohlo vypadat v těchto vedrech, tak ne, ale až v půl osmí.
4: Ano, naše tajemná rozdávačka už v půl osmí. Zůstaňte u svých přijímačů, ať vám nic neuteče.
1: A teď si dáme škorpíky a the best is yet to come.

0: Whitesnake na Rock Rádiu s peckou Now You're Gone. Teď seš pryč v 7 hodin a 12 minut, což se nám jako song hodí, protože se, přátelé, ještě vrátíme k tragédiím včerejšího dne. Včerejší den je v historii lidstva zapsaný různýma hroznýma věcma. 23. června roku 1985 havarovalo letadlo letu Air India 182, 329 mrtvých. V roce 2001 zemětřesení v Peru, 78 mrtvých. Včera 23. června roku 2026 nikdo mrtvej, ale Bohuš Matuš se rozešel se svojí partnerkou Lucií.
1: Je to tak. Tuto zprávu nám oznámila Zuzanka ve včerejších odpoledních hodinách a my jsme byli z toho velmi rozhození a smutní.
0: Já jsem si k tomu musel udělat další kafe.
1: Já popcorn.
0: Tenhle vztah údajně sledovalo celé Česko, takže nám přišlo vhodný o tom informovat, že se rozešli, když samozřejmě mají skvělý vztahy. Prej byla už na Bohuše stará. 29 let rozdíl, přátelé. Už to teda nebude nejsledovanější vztah. Teď se jim stává vztah basáka kapely Proteus Davida Čengho s jeho 20-letou přítelkyní.
1: On má 20-letou přítelkyní.
0: No jo, to je frajer, ty jo.
1: Aspoň není 13 jako Lucince tehda, no, tak gratulujeme a posíláme klíčenku.
0: Zdravíme Davida a jeho přítelkyni a posíláme jim komunál a zapalte nás.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Tohle byl pořádný nátěr od Mammoth, Wolfganga, Van Halena a Think It Over. Promysli to v 7 hodin 21 minut. A my teďka budeme promýšlet další zastávku festivalu Rock In, která se na vás chystá už tuhle sobotu 27. června, a to v Chomutově.
1: Je to tak, přátelé, putovní festival vyráží do Chomutova. My jako každý týden máme pro jednoho z vás hned celých 10 kusů lupenů.
0: Pokud je chcete, stačí, abyste zase udělali nějakou sexy fotku se sexy pózou s vaší sexy partou, s kterou objíždíte různý sexy festiáky. Vyfotíte se, fotku uložíte, pošlete na e-mail studio@rokoviradio.cz, připojíte svoje údaje a to všechno uděláte nejpozději do čtvrtka, tohodle čtvrtka, do 15 hodin.
1: Tentokrát se můžete těšit na Alkehol, Dimitri, Kokot Minute, Horkýže, Slíže a Traktory, který slaví 25 let na scéně, takže se máte na co těšit.
0: Mě tam zaujalo, že tam jsou tentokrát Dimitri.
1: Oni tam jsou, oni se střídají.
0: Jo, už byli, se to prohazuje.
1: Se mnou už byli na čtyřech zastávkách.
0: Někde jsou, někde nejsou.
1: Tak, on se to mění, aby to bylo putovní a zábavný a různorodý.
0: Takže některá kapela občas někam nedoputuje.
1: Tak.
0: Tak Chomáč, přátelé.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a za chvíli další muzika. Dáme si Green Day a jich Bulvár zlomených snů.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Green Day a jejich bulvár zlomených snů, bulvár Broken Dreams, na Rock Rádiu jenom pár vteřin, no vlastně skoro celou minutu, po půl osmí. Anabel si někam odběhla, takže já tu mám teďka seznam jejich měr a vah. Že vyšší trošku to všichni víte, ale kolik váží, to bych vám mohl prozradit. Ne, tak prej ne, tak vám mám říct, že jsou zprávy, že mě zabije. Rockin'.
1: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
2: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
1: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Před Olomouckým vrchním soudem dnes stane čtveřice lidí obžalovaná z pojistného podvodu s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Krajský soud jim uložil tresty v rozmezí od 6 do 7,5 roku vězení. Majitelé si podle rozsudku nechali za pomoci známých svou vilu zapálit. Získat chtěli na pojistce 55 milionů korun. Americká sněmovna reprezentantů schválila v úterý návrh zákona, jehož cílem je urychlit výstavbu cenově dostupného bydlení. Návrh, který je nejrozsáhlejší podobnou iniciativou za poslední desítky let, podpořily obě politické strany. Na fotbalovém mistrovství světa se večer středoevropského letního času rozhodne mezi Kanadou a Švýcarskem o vítězi skupiny B. Oba týmy mají po 4 bodech o 3 víc a lepší bilanci než zbývající 2 soupeři Bosna a Hercegovina.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude slunečno celý den, nejvyšší teploty naměříme do 33 stupňů Celsia, na severovýchodě do 30 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Stále si dejte pozor v Mostě na ulici Československé armády, kde se srazily 2 osobáky. 2 auta v sobě máme taky v Náchodě na Kladské ulici a na Pražském okruhu se bouralo ve směru k D1 na 19. půltém kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzko, díky za krásný zprávy. Dáme si další muziku. Happy Old McWeasel a Drunken Sailor, neboli opilej námořník. No a číselný údaj, na který se nikdo neptal, je 93 kilo. To jsou zhruba 2 zuzky.

0: Happy Olmec Weasel na Rock Rádiu s opilým námořníkem v 7 hodin a 36 minut. No a my tu zase máme nějaký informace o rozdávačce, která probíhá celý tenhle týden na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Přátelé, už 85 let svobody v jednom voze, a to ve voze Jeep. A teďka konkrétně v novém modelu Jeep Compass, což je takový vyvrcholení tradice značky Jeep pro novou generaci dobrodruhů.
1: Ano, spojuje odvážný design s 200 mm světlou výškou, 360 stupňovou ochranou karosérií, světlými nájezdovými úhly, hloubkou brodění až 408 mm a systémem jízdních režimů Select Terrain. Kromě toho má adaptivní tempo s funkcí Stop and Go a s 16-palcovým širokouhlým displejem.
0: Pokud vám při čtení těchto údajů koplo v koníkovi, tak vězte, že jednomu šťastlivci nabízíme pronájem vozu na 7 dní, a to s úplně plnou nádrží.
1: Ano, zcela zdarma, není to pronájem, takže za to nemusíte platit, my vám to prostě půjčíme.
0: Ano. To jsem možná řekl blbě. Každopádně, přátelé...
1: Aby nikdo si nemyslel, že na to bude muset zaplatit, víš, Ondřičku, tak to jenom...
0: Pronajmeme vám to úplně zadarmo. Upřesný. Ale jenom jednomu z vás. A jediný, co pro to musíte udělat, je, že napíšete pod náš aktuální příspěvek, který je připnutý na našich sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kam napíšete do komentáře akorát to, co byste s tím Jeepem dělali, kam byste jeli, koho byste vzali sebou.
1: Ano, můžete taky vycucnout jenom tu nádrž a pak to vrátit, čímž si vyděláte asi 100 000 korun, takže je samozřejmě na vás, jak to využijete. Pište, máte na to čas do pátku, kdy se tady vyhlásíme jedno šťastlivce.
0: Držíme palce.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: Musíme pak říct našemu šéfovi, že tenhle ten příspěvek na monitoring neposíláme našemu sponzorovi.
1: Pošlete tam středu.
0: Tak přátelé, ne, mluv poroň.
1: Dobrý, za chvilku Dalanda. Dalanda. Dalalajda.
0: Za chvilku Jolanda.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Klikni! Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
5: Když hry, tak Mironet.
6: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
7: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Vánoční chleba.
1: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
2: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
3: Zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
6: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Five Finger Death Punch, Welcome to the Circus, 9 minut před 7, 8 už vlastně sakra ve středu na Rock Rádiu.
1: V cirkusech bývají občas i takové koule, ve kterých jezdí motorky.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Brno, Brníčko, jaké letos bylo? Musel jsem to v sobě nechat trochu uzrát, abych mohl přijít s nějakým ohlédnutím. A jaké je resime? Bylo to až na drobnosti. Skvělý. Těmi drobnostmi se rozumí třeba fakt, že brněnští policisté zjevně nemají papír a tušku, aby napsali, že ta či ona silnic bude odpoledne jednosměrná, takže pak musí jít i 88-letý návštěvník pěšky z Dčka, místo aby ho mohl vyzvednout, ale domů došel, takže i on mi mohl zavolat ten celač. To byla pohádka, co? Pohádka, která začala v roce 19 kolizí s Kubou Konfejlem v první zatáčce a skončila nedělním třetím místem. Filip si prostě se svým motocyklem porozuměl a je to poznat. Druhou medailovou radostí byl nedělní závod Moto 4, ve kterém Roman Durdis urval krásné třetí místo a bedna doma, to se prostě cení. Roman je velkým příslibem. Z téže třídy je i jezdec, přesně jezdkyně, jejíž jméno by si fandové měli zapamatovat. Teprve 15-letá Anina Urlas. Mladá Němka musela po penalizaci startovat z posledního místa, ale nakonec to dotáhla dvakrát na stříbrnou příčku. Fenomenální výkon a jak už jsem napsal na facebookové verzi Motokeců, dost možná po Aně Karasko další slečna, u které nebude heslo Ride Like a Girl, jen nelechotivou poznámkou. Brno si prostě psalo další a další příběhy, které za to stály, i když jeden nešvar mě fakt štval, ale za ten pořadatele nemohou. O tom snad někdy příště.
2: Rock Radio Motokeci. Rock Radio. Slušnej rock z vinilů.

0: Deep Purple a Smoke on the Water na Rock Radio v 7 hodin a skoro 58 minut. Ty si teď ještě něco říkala, nevím, co to bylo, tady chroptáš.
1: Říkala,
0: no co vy jste si tady dáme špitali teď?
1: Ne, nic, já nevím, jestli to mikrofon stihl nebo ne.
0: No já doufám, že ne, já jsem to neslyšel, takže asi nestih, ale vzhledem k tomu, že je Zuzka červená, jak zahrádka jejich rajčat, tak by mě zajímalo,
1: Zuzka
0: co tu proběhlo.
1: Zuzka explicitní rozhovory do zapnutých mikrofonů. No.
0: No nic, tak za chvíli se Zuzka bude červenat ve zprávách, my se budeme po 8. červenat ještě v jedný hodince a...
1: Červená se, lidé záře, červená...
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
3: Máme pro vás širokou...

0: Kartičky za 89,90 až do 30. června. Kaufland.
1: Attention!
0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes!
0: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, šiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Slušnej rock. Rock Radio. Zprávy.
4: Hezké ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Sestavování programu schůze sněmovny v úterý vyplnilo asi 8,5 hodiny. Poslanecké jednání blokovala navrhováním změn programu opozice, byť nakonec žádný ze 40 požadavků neprosadila. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan označil postup za výstražnou obstrukci kvůli vládním plánům na převedení financování České televize a Českého rozhlasu z televizního a rozhlasového poplatku pod státní rozpočet. Český ministr dopravy Ivan Bednárek v úterý v Mnichově jednal s bavorským rezortním kolegou o budoucnosti česko-bavorské dopravní infrastruktury. Hlavním tématem jednání bylo železniční spojení Praha-Mnichov. V Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy, které v úterý pozdě večer způsobila porucha rádiového spojení, opět rozjeli první vlaky Deutsche Bahn. Příčina poruchy zůstává neznámá. Poruchou byly zasažené nejen dálkové a regionální vlaky, ale taky příměstské a soukromé. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Coloreda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes bude celý den slunečno, jasno až polojasno a teploty hodně vysoko, 28 až 33 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme do 30.
5: Já se nejsem jistý, jestli jsem to už dneska říkal, ale když tak to zopakuju, že svátek má dneska Honza a Jan. A proto mám libovou pranostiku, lidovou. Radši čerta, než hřib před svatým Janem viděti. To se stelek hladu. Já bych se na nějakýho čerta kouknul. Ne?
6: Hodně vysoko budeš.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: V Praze opatrně na Pražském okruhu ve směru Ruzyně D7 na 15. kilometru se srazil nákladák s osobákem a boural se i v Mostě na ulici Československé armády.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
5: Dobré ráno, čumáci! Hezký koláče v podpaží vám přeje Honza,
6: Anabel
4: a Zuzka.
5: 3 minuty po 8 ve středu 24. června, kdy svátek slaví Jan nebo Honza. Zdravíme mimochodem tady našeho pána majitele, který se taky jmenuje Honza.
6: Už jsem upřela, Honzíčkový.
5: Fakt? Ty jsi to udělala první?
6: Ano, já jsem byla jako vždy první.
5: V tom případě
6: proto
5: už...
6: mě všichni nesnáší.
5: Jak se to říká, že jdu s něčím po něčem.
6: Vážně.
5: No, to je jedno. Tak přátelé, třetí hodinka společná nás čeká je středa, takže po 20:30 zase hospodský kvíz. Asi můžu prozradit, že dneska to zase budou zajímavý kytarový figury,

0: který nám nahrál jeden postižený, ale velice talentovaný umělec. Takže na to se těšíme. A pak třeba ještě bude nějaký překvapení, možná přijde i kouzelník nebo něco.
1: Ano, možná ano. Možná ne, když nám nezvedne telefon, takže nechte se překvapit. I my se necháme překvapit a teď si dáme Miroš Majden.

0: Kapela Vohnout, Vrátnej, otevřel své brány 13 minut po 8. dnešnímu historickému oknu. Je středa 24. června a já tady mám pro tebe zase něco o penězích. Budeš ráda.
1: Wow.
0: Wow. 24. června roku 2008 zveřejnil 27-letý americký bloger Kevin Cogill z Los Angeles na svém hudebním blogu speciální článek. Kevinovi přišlo jako strašně dobrý nápad dát na web v té době ještě nedokončený a uniklý tracky z alba Chinese Democracy od Guns N' Roses, na který se čekalo léta a léta. Skvělý nápad, že jo, si říkali i právníci od Guns N' Roses, takže je napadlo, že by třeba Kevinovi zavolali, aby ty soubory zase rychle stáhnul. Což si Kevin taky řekl, že je dobrý nápad, takže to udělal a myslel si, jak je vlastně v pohodě. Přestože ten odkaz na jeho blog se vlastně strašně rychle rozšířil po internetu, spoustu lidí si to poslechlo, stáhlo, web s blogem pod náporem čtenářů tehdy úplně skolaboval. No a potom úplně nejlepší nápad měli chlapíci z FBI, kteří si řekli, že by Kevina mohli jet zatknout, takže jeli. No a úplně nejlepší nápad potom dostal soudce, který za to Kevina předval k soudu a dal mu pokutu $250,000.
1: A jak to Kevin snášel? Splatil to nebo... prodal ledvinu, nebo jak to udělal?
0: Kevin si řekl, že je to dobrý nápad, že by přišel o peníze, protože peníze nepotřebuje, že jde z prány, takže to časem splatil.
1: Tyjo, to je šikula, to bych nechtěl splácet $250,000 teda.
0: No, já taky ne. Hmm. Takže kdybyste někdo dneska měli skvělý nápad líknout takhle nějaký album, který se k vám dostane, tak to prosím vás nedělejte. I když teda je pravda, že dneska už v době sociálních sítí to funguje trošku jinak, že ty kapely to třeba dělají sami, aby to trošku nahypovalo ty fanoušky.
1: Na hiphopový scéně to udělal milionovej a teď už nemoderuje ani dechovkářský festival v Horním Maršově, takže to nedělejte.
0: To je ten již bývalý moderátor.
1: Již bývalý moderátor, ano.
0: Tak gratulujem.
1: Gratulujeme.
0: Takže jedeme dál, dáme si Guano Apes a pecku z roku 1997. Open your eyes, otevři oči.

0: Steel Panther a The Burden of Being Wonderful, jedna z kapel, kterou taky uvidíte na letošním Basin Firefestu ve Spáleném Poříčí. Ještě si můžete koupit lupeny. Je 8 hodin 21 minut, je středa, což znamená, že za chvíli bude 9.
1: A to znamená, že dorazí hvězdný host, tentokrát to je Fanny Michalík, takže se máte na co těšit. Kamil ho jako vždy vyspovídá do morku kostí, takže laďte od 9 hodin Rock Radio. Pokud ho už nemáte nalazený, pokud nás posloucháte, tak asi máte.
0: Tak to vlastně slyšíte. No tak už hlavně neodlaďujte nikam. Tady nikam budeš, nechoďte. Říkám.
1: Ale kdybyste náhodou potřebovali nikam odběhnout, tak nebojte, rozhovor jako vždy najdete ještě dnes na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokoviradio.cz.
0: A je to poslední host před letní pauzou a já si vlastně neumím představit nikoho jiného, kdo by to tady hezky takhle zavřel, protože si myslím, že to bude velká sranda.
1: Bude to legrace, s Fanem je vždycky legrace.
0: Tak se těšíme, už v 9. No a za chvíli Jiné kafe, vzpomínky na budoucnost.
2: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
3: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrál česnek, co má říz.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Pozor, velká slevová akce vtedy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
18: Kontejnery Siegel, dobrý den.
19: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
18: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
19: A jak to děláte?
18: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
9: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Iné kafe, vzpomínky na budoucnost, pár vteřin před půl devátou.
1: Ano, a my si dáme športík.
0: Kopačák do ruky.
2: Prázdniny jsou skoro tady, což převážně znamená, že je třeba dětem vymyslet program, aby se neflákali a nepodlehli podvratným živlům. Například je naložit do novýho džípu a vyvést třeba na Milešovku. Že nemáte džíp? Klid, na týden vám ho půjčíme i s plnou nádrží. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, Honza s Anabel vám řeknou, co pro to musíte udělat. Slušná jízda celý týden v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
3: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
4: Čeští fotbalisté zítra nad ránem středoevropského času odehrají na mistrovství světa v Americe proti Mexiku poslední zápas skupiny A, který rozhodne o tom, jestli se udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se budou muset vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na aztéckém stadionu. Výhodou by ale pro ně mohlo být, že domácí celek už má jistotu prvenství ve skupině. Mexičané ujišťují, že k zápasu přistoupí naplno. Na aztéckém stadionu se jim mimořádně daří, neprohráli tam už 24 utkání po sobě a v dosavadních 8 duelech na světových šampionátech tam ještě nenašli přemožitele. Zápas na zaplněném stadionu má výkop ve středu v 19 hodin tamního času, tedy ve čtvrtek ve 3 ráno.
3: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
4: Na pražském okruhu se řeší dvě nehody ve směru na D1 na 21. a 5. kilometru. Tam se srazil nákladňák s osobákem, blokují pravý jízdní pruh. Potom se bouralo ve směru Ruzyně D7 na 26. kilometru a dva osobáky sobě jsou taky v Havířově na Dlouhé třídě.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon. 5:05 na Rock Radio.
1: Já už žena jsem a teď si dáme hospodský kvíz, takže nám můžete právě teď začít.
0: Hele, počkej chviličku, jo?
2: Rock Radio, hospodský kvíz.
0: Teď můžeš.
1: Teď můžu. Dobře, tak vám řeknu telefonní číslo 725844424. Dneska to bude o muzice, je to tak, Honzíku?
0: To je po každý.
1: No, jak no
0: tak
1: kdy?
0: Skoro po každý. Ano, dneska to budou kytarový figury opět, nahraný nekytaristou, nebo jak se to vezme, nahrál i nám zase náš šéf Martin Drtina, kterýho tímto zdravíme, žák první třídy hry na elektrickou kytaru Vzuš hluboká nad Vltavou. A jsou tam zase tři pecky, který si myslím, že poznáte, je to dneska zase docela jednoduchý. Takže pokud si chcete zahrát tuhletu rokovou poznávačku, tak zavolejte na číslo, který říkala už tady Ani, 725844424. A můžete si dneska opět vybrat, jestli budete soutěžit s Anabel nebo se Zuzkou, ale Zuzka se tváří, že ne, tak si asi vybrat nemůžete.
1: Já se taky tvářím, že nevyberte si Zuzku, děkuju.
0: Tak se holky budete muset stříhnout. Volejte 725844424.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Karado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
8: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
8: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
8: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
16: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
17: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
16: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
17: A můžete využít i výhodné financování.
16: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Oh.
18: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
19: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Rock Radio.
5: Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: A 5 minut před 9:15 jsme zpátky a dnes se nám dovolal pan Míra. Odkud seš, Míro? Dobrý ráno.
15: Ahoj, ahoj, jsem z Blatný.
0: A prosím tě, když jsi z Blatný, jaké jsou tvé záliby a koníčky?
15: Rád jezdím na kole, na motorce a tak, plavu.
0: A rád porážíš ženský na té motorce?
15: Taky, taky.
0: Výborně. Tak dneska budeš mít jedinečnou šanci porazit teda ne na motorce, ale v hospodském kvízu tady Anabel a Zuzku, který se teda uvolili k tomu, že budou soutěžit s tebou. Dneska tu máme kytarové figury, 3 ukázky, 3 možnosti, 3 správné odpovědi. Tak si myslím, že můžeme jít na to. Je to jednoduchý, takže držím palce. Ukázka číslo 1. Poslouchejte. Abych to tady už uříznul. Takže buď to byly za A Kansas, Dust in the Wind, nebo za B Led Zeppelin, Over the Hills, a nebo za C Pink Floyd, I Wish You Were Here. Míro?
15: Dávám Pink Floyd.
0: Céčko?
1: Já taky.
20: Já taky, ale bylo to nějaký divný, taky zpomalený, ne?
1: Tak říkám, nenahrával to žádný velký muzikán, tak podle toho to zní.
0: Nicméně ano, samozřejmě bylo to jednoduchý, máte všichni 3 pravdu, takže zatím skóre 1-1-1. Otázka číslo 2, poslouchejte.

0: Za mě je naprosto skvělý. Buď to byl Ozzy Osbourne a jeho No More Tears, nebo to byla Metallica, Enter Sandman, a nebo to byly Soundgarden a Outshined. Míro?
1: To byla Metla.
0: A Anabel?
2: Ano, je to jednoduché Bčko.
3: Ano, ale příště možná bys to mohl jako zaspívat místo té kytary, to by možná bylo.
0: To tam určitě dojde.
3: Jako myslím, že...
0: Mám ještě nějaký další varianty. Samozřejmě zase máte pravdu, správně bylo za B, Metallica a Enter, ne, Sandman. A teď ukázka číslo 3, ta poslední finální, ukáže se, jestli to zase trefíte, nebo jestli se třeba někdo netrefíte. Tak buď to byly Megadeth, Symphony of Destruction, nebo Judas Priest a jejich Metal Gods, a nebo tvrdší Pantera a jejich Walk. Tak Míro, co myslíš?
1: Jo, no, tady váhám, ale jo, ty Megadeth bych dal si.
0: Takže dáváš za A.
2: Já dávám taky za A.
3: No, znělo to jako destrukce, takže překoním se taky Ačku.
0: Já jsem si říkal, že tady to možná pokazíte, protože tohle byla jediná z těch ukázek, kde jsem si říkal, no, nemá talent, ale každopádně správně je za A, jsou to Megadeth, Symphony of Destruction, velká destrukce, rockový kytary, takže tleskám.
3: Toto tady ještě nebylo.
0: Toto tady ještě nebylo, takhle krásně vyrovnané skóre 3-3-3, samý trojky, taková krásná trojka tady s dámama, Míro, takže jsi si dneska užil do sytosti. Když tak se s holkama potom spojí na sociálních sítích, třeba ještě vymyslíte nějaký jiný kvíz, který byste společně takhle mohli dát. Jinak prosím tě, zdravíme do Blatný, děkujeme za zavolání, díky, že se vydržel všechny tři ukázky dneska a zase se někdy ozvy.
1: Jo, díky moc, jste vynikající.
2: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
0: Hezký ráda, čau.
1: Ahoj, ahoj.
4: Rock Radio, hospodský kvíz.
0: No a teď už zase muzika. Jakože muzika, kterou nahráli kytaristi.
2: Kabáti a houby magický.

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel podal kvůli svému nezařazení do delegace na summit Severoatlantické aliance předem avizovanou kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Premiér Andrej Babiš jeho rozhodnutí respektuje, není ale podle něj dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. V Německu po celostátním zastavení železniční dopravy vlaky opět jezdí podle jízdního řádu. Jen ojediněle je třeba počítat s následky v podobě zpoždění výpadků. Výpadek v úterý večer způsobila porucha digitálního komunikačního systému. Jeho příčinu zatím dráhy nekomentovaly. Problém se projevil i na spojení s Českem. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Dnes se utkají s Američany od 17 hodin a 30 minut.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude celý den slunečno, jasno až polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 až 33 stupni Celsia. Na severovýchodě naměříme do 30 stupňů.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
10: V Havířově se srazily dva osobáky na dlouhé třídě v Praze opatrně na Pražském okruhu ve směru k D1. Na 22. kilometru se stala nehoda, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a bouralo se taky na Českobrodské, tam jsou sobě tři osobáky.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
9: Rokový dopoledne.
11: Středa dopoledne, samozřejmě hvězdný host, protože máme 9 hodin, vy jste na to zvyklí a dneska poslední před prázdninovou pauzou. Dneska máme posledního hosta, jaková třešnička na dortu, to nejlepší nakonec, jak se říká.
12: Děkuji.
11: Pane Michalík dorazil, takže ale zdravíme, přejeme
12: krásné
11: ráno.
12: Dopoledne všem.
11: Pojď nám blíž tomu mikrofonu.
12: Krásné dopoledne všem tady na rádiu, tak to je úplně úžasné, děkuju.
11: Ty jsi musel stávat hodně brzo asi, že jo?
12: Ano, ano, ale mě už to vstávání nevadí, 4 hodiny 30 minut, jak na koni.
11: Seš tedy ranní ptáče.
12: Jsem úplně nádherně vyspaný a po cestě jsem přemýšlel, kdy jsem naposledy jel do Prahy vlakem, a nebo kdy jsem jel naposledy, nebo poprvé vlakem. To bylo zajímavé, ale to ti řeknu později.
11: Jo, nevím, to řekni posluchačům.
12: Nevím, jestli se to dá říct, protože jsem jel poprvé vlakem, to je ale opravdu 90. léta, a přijel jsem do Prahy a

0: hledal jsem samozřejmě podle mapy, jsem hledal, kde se mám za Oldou Říhovu dostavit. A on řekl přesně v 10, jestli znáte Oldu Říhu někdo, tak v 10 hodin přijdi, prosím tě. Takže jsem zazvonil za 5 minut 10, jsem zazvonil, otevřeli se dveře, Olda Říha v županu a říká, co chceš? A já říkám, no mám tady být 10. On říká, to je za 5 minut a zavřel dveře.
1: No?
0: A odešel pryč.
1: Tak vidíš, musí se chodit na čas a zároveň se nesmí chodit ani brzo.
0: Přesně, tady jste mě pustili brzo, je to dobré, tak to mám radost.
1: Dobrý, takže s Fanem si budeme povídat o aktuální situaci kolem něho, tedy co se děje v rámci jeho solový kariéry a solových aktivit. A samozřejmě si budeme hrát a taky máme jednu věc. Dneska premiérově zazní úplně nová píseň během té 60-minutovky, kterou Fany připravil. Takže se máte na co těšit.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Fanny Michalík, netřeba představovat, ex-pěvák kapely Limetal, taky spolupráce s Citronem, naspíval desku Vypuste psy a hlavně teď na solový dráze, ale ta solová dráha už byla mnohem dřív, právě po odchodu z Citronu v 90. letech, k tomu se taky ještě dostaneme, ale já chci začít trošku jinak, když jsme teda nakousli ten Citron, tak ty jsi nedávno byl požádán, nebo jsi byl v rámci spolupráce ve studiu Propast, kde jste natáčeli jakýsi single, kde se vás sešlo víc zpěváků. Můžeš třeba jenom takhle jako na okraj říct, o co šlo konkrétně?
2: Mám pocit, že to, jestli myslíš Motorband, ta písnička, ano, to bylo poděkování jakoby takovým těm sestřičkám, co se starají o ty důchodce a ty staré lidi. Jo, takže to bylo fajn a tam jsem se potkal v podstatě poprvé v životě možná s Láďou Křížkem.
1: To chci říct, právě.
2: To bylo jako pro mě ne, že bych samozřejmě, jo, ale někdo pravděpodobně, jestli nahoře, nebo jo, že někdo si přál, aby jsme se nikdy nepotkali. A my jsme se tam poprvé v životě teď potkali, jo, jako dva zpěváci Citronu, tak jsme si docela jako fajn pokecali s tím, že jsme i zabrusili na téma Citron a tak se mě Láďa zeptal, já doufám, že to můžu říct, protože víš, jak hned mi lidi napíšou, co tady říkám nebo něco, ale že doufám, že můžu říct, že třeba se mě ptal, jako jestli jsem nedostal nabídku, jako že bych zase zpíval po něm. Já si teda fakt myslím a teď říkám svůj názor, že už jsem tam zaskakoval, podruhé jsem zaskakoval za Nemocného Standu Hranického a že si opravdu teď myslím, že by to mělo význam jedině v případě, že by se udělal nějaké dva koncerty, kde by se toho Citronu zúčastnili všichni, co tam byli. Nejenom jenom tamten, pak tamten, ten nechce s tím, tam nechce s tím. A to si myslím, že s tím Láďou jsme tak jako souznili, no. Tak to je jenom takové, že po mnoha letech jsme se s tím Láďou potkali a vlastně jsme si kamarádsky povykládali, protože on už nespívá v Citronu a já taky nespívám.
1: Tam je právě potřeba říct, že vlastně Láďa Křížek začal pracovat na albu Vypuste psy.
2: Ano.
1: Z toho jsou nějaký demosnímky a ty jsi tam vlastně potom nastoupil a desku si přespíval a vyšla vlastně v tom znění s tebou.
2: Ano.
1: Ty jsi říkal, že si neslyšel ty demáče předtím, tak jak to naspíval.
2: Přesně
1: on,
2: tak.
1: Že jo? Takže jsi to vlastně naspíval podle sebe. No a je strašně zajímavý, že vlastně vy jste se za těch celých 35 let prostě nepotkali.
2: To je prostě pro mě i záhada, jo? Protože jsme jezdili koncerty normálně, jo? Akorát jsme se nikdy nepotkali až teď a já, když se vrátím zpátky, tak musí si tady ale lidi představit, že byl 90. rok, já jsem měl 19 let a šel jsem zpívat do studia, kde vlastně to už tehdy ten Citron byla vlastně kapela, která měla, myslím, Zlatého Slavíka. Jo? A teď já jsem tam byl jako 19-letý kluk úplně v šoku, co se tam dělo, nebudu to říkat, že to je tak na dvouhodinový pořád. Nicméně já jsem ty písničky slyšel v podstatě až potom, když jsme jeli do Lucerny jako dělat jakoby křest desky, takže jsem to až tehdy tam slyšel, dostal jsem si to CDčko, ale neměl jsem to, ne CDčko, LP, ale neměl jsem to na čem přehrát, protože jsem to neměl. No ale já jsem vlastně mimořádně rád, že v té době tehdy ještě nebyly ty Facebook a tady ty, jo, protože tehdy to bylo opravdu ta doba úplně jiná než dnes a není to až tak dávno, ale jo, ty hejty a takové ty věci. Já jsem rád, že v podstatě to moc lidí nevěděl, že jsem to zpíval já, protože teď se objevují prostě takové hlasy, kdo je lepší a kdo by lepší a kdo je horší a jsou lidi škaredí na sebe.
1: Tak oni se dostali ven ty demáče, no, s tím Láďou Křížkem, který teda nejsou úplně dokončený, ale jo, samozřejmě je tam náznak toho. Mně teda přijde strašně zvláštní, že jak říkáš, že jsi to neslyšel, ale ty verze jsou si v podstatě strašně podobný zpěvově.
2: Ano, já si trošku myslím, už je to fakt dávno, jo, takže já si teď můžu říct, co si pamatuju jenom a nemusí to být pravda, ale shodou okolností jsem se tento rok poprvé v životě potkal ještě i s Milošem Doležalem, který vlastně na té desce pracoval taky.
1: Ano, ano.
2: A spoustu věcí mi doplnil, jo, takže my jsme si sedli jakoby na kafe a teď jsme žvanili, jo, jako rokeři a on říkal, pamatuješ a to. Takže já si myslím, že v té režii seděl někdo, kdo mě tam manipuloval k tomu,
1: aby to znělo tak,
2: ano,
1: jak...
2: A ten Miloš, ano, vlastně tam má obrovský kus práce na tom udělané a tak mi říkal, hele, tamto zkus takhle, tamto studuje. No já byl, který neuměl vůbec nevěděl, co po mně chce, takže jsem to zaspíval tak, jak to v podstatě tehdy někdo tak chtěl, jo. Takže to je k tomu celé, no.
1: Aby jsme to uzavřeli, jaký tady bylo setkání s Láďou Křížkem? Jako věděl o tobě, ty ses mu představil jako a věděl, kdo seš, nebo jak to probíhalo?
2: No, musím říct, že je z toho záznam a já se na to těším, jo. Mají fakt, to kluci, jo, z Motorbandu, jo, protože on stál proti mě a já jsem mu říkal, Láďo, prosím tě, můžeš mi říct aspoň trošku, kdo jsem? A on říká, no, přiznám se, že že vůbec netuším, že? Tak jsem mu řekl, že jsem po tobě naspíval deskový Pusteb si a on mi hned odpověděl, ale ty to zpíval nějaký Slovák. Jo, tak jsem říkal, Slovák je tam napsaný, ty jsi vyfocený a nakonec jsem to zpíval já. Takže jsme se objali, jak kdyby jsme přišli z války nějaké, jo, takže bylo to takové jako docela dost zajímavé, no, takže mám z toho takovou radost, no, tak
1: aspoň jste tak. Tam všichni tři vlastně ve finále, jo. Tibor Šándor,
2: jo.
1: I Láďa Křížek vlastně na tom
2: albumu. Ale zpětně musím říct, že když slyším někde tuhle jako část, tak jak ve mně probouzí, jakože už teďka jenom pěkné vzpomínky, jo. Tehdy to nebylo moc ideální stav, kdy ta kapela vlastně se potýkala obrovskýma problémama mezi lidských vztazích a tak dále, jo, takže teď už vlastně už na to jenom rád vzpomínám, tak asi.
1: Pustíme si teďko na tvoji novou píseň, kterou už naši posluchači znají, je stará asi zhruba 2 měsíce, takže v podstatě pořád ještě novinka, jmenuje se Chci ti slíbit a pak se ještě vrátíme k Citronu a definitivně potom téma uzavřeme a budeme se věnovat tvojí solový kariéře. Takže pokud neslyšeli jste ještě, přátelé, novinku od Fannyho nebo jeho novou tvorbu, abyste možná tak nasáli ten směr, kterým se chce ubírat, tak teď máte možnost.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Vězným hostem Rock Rádia je dneska Fanny Michalík. Zabrousili jsme na téma Citron, konkrétně na album Vypuste psy, který naspíval. Je to zajímavý povídání, protože je dobrý kolem tohohle alba ještě objasnit nějaký věci. Je tam spousta otazníků právě z toho, jak jsi říkal, že to vyšlo v takový hektický době. Nicméně Suprafon nedávno vydal reedici alba Plní energie i Radegastu na LPčku, což mi připomíná, že vlastně Vypuste psy na LP v reedici není. Je jenom ta původní verze, kdo ji má, tak je rád, anebo si ji může koupit na nějakých platformách za šílený prachy někde v bazaru. Každopádně nemáš ty nějaký signály, nebo nediskutoval s tebou někdo o tom, že by třeba mělo dojít k reedici Vypuste psy?
2: Přiznám se, opravdu vůbec ne. Trošku jsem teďka poslední dobou vytěsnil Citron jako takový, myslím si, že se, jak říkám, vydali nějakou svojí cestou. Jo, ptají se mě i fanoušci, jestli třeba není nějaká varianta, že bych tam šel třeba zaskočit. Zatím mě nikdo nekontaktoval, nikdo nic neříkal, takže já v tuto věci a ani tady tuhle věc nevím. Jak jsem říkal, bavil jsem se s Milošem Dodou Doležalem a máme před sebou takové nějaké myšlení nebo spíš záměr, že bychom jeli nějaké koncerty, kde bych já připomněl ve svém setu Vypuste psy, protože on na něj spolupracoval, ten jo, Dodo, daň to spolupracoval, a on zase, že by šel do nějaké jiné varianty, Vitacid asi nebo něco, ale fakt o téhle otázce nevím nic moc.
1: No a co ty a Citron, jak v současné době vnímáš jeho pozici, protože vlastně Láďa Křížek je pryč, momentálně ta sestava je, vlastně tam není ani Jarda Bartoň, že jo, Vašek Vasák, nejsou tam jako ty původní členové.
2: Přiznám se, vůbec netuším, kdo tam hraje teďka, jo, snažím se, jak říkám, vůbec se o to neotírat, jo, protože cokoliv bych já vzpomněl, tak by mohlo být zase honem hejtované, nebo já nevím co, prostě se o to nezajímám, teďka momentálně ne. Jsem rád, že v té době, kdy jsem měl tu možnost tam zpívat, dneska už jsem celkem na to a hrdý, že jsem jeden se tří zpěváků, kteří tam byli, pak už to šlo pryč, jo. Ale ty konce byly tam fakt jako nepříjemné, bych řekl nepříjemné, takže já radši mám ty hezké vzpomínky v sobě.
1: Když jste se potkali s Láďou Křížkem, nepadla tam myšlenka na duet? Nějaký?
2: Já vím, kam míříš, samozřejmě, kdyby tam došla tady tato, tak já jsem hned pro, já hned zpívám hned, samozřejmě bych byl pro, jo, ale zatím zase je to takové jenom, že oťukávání a tak dále. Lidi, ono vlastně nedávno teprve jsem udělal první písničku, protože ono i potom krachu toho Limetalu, vlastně těch vztahů tam, které bylo, tak já jsem potřeboval asi rok na to, abych se z toho zpamatoval. To není prostě, že jo, to je jak manželství, že jo, prostě potřebuješ, někdo potřebuje více času, někdo méně, a já jsem se z toho prostě dlouho zpamatovával a až teď jsem před dvouma měsícama udělal první ten single a teď představujeme druhý, no tak uvidíme, pojedeme dále a třeba se někdo objeví. Mám nachystaný i duet, ale to klidně můžu zase dát s tebou.
1: Já neumím zpívat. Ale víš, co je zajímavý? Mě tam právě napadla taková myšlenka kacířská, že vlastně, když unikly ty demáče z alba Vypuste psy, tak by bylo strašně zajímavý jakoby vaše hlasy, třeba konkrétně na té titulní písni, jakože spojit dohromady a udělat, mohla by to být bonusová píseň k nějakým autorským věcem, ale bylo by to strašně zajímavý podle mě vás slyšet oba dva hlasy, které to vlastně jakoby posluchači to znají v těch verzích, vás slyšet jako v této skladbě.
2: Ty dej to dohromady, já jsem pro, že si tam zahraješ aj na bící u toho, jo, a uděláme velké show a já jsem
1: jako
2: pro.
1: Tak jako Vypuste psy bych zvládl, jako to si myslím, že asi jo.
2: Já jsem pro, že ta titulní věc je fakt jako velice, velice povedená písnička. Ono celé, když to poslechneš mnohem jako zpátky, já jsem to neposlouchal, nebo neposlouchám svoje desky, udělám písničku a pak se k ní nevracím, jo. Teďka chci koupit, vlastně už nemám ani žádnou tu svoji starou desku, nemám žádnou. A když už chceš koupit na Aukru nebo někde, tak stojí 1500, já říkám, no to přece za sebe nedám tolik peněz.
1: No jasně, to bys byl blázen.
2: Se zbláznili, si to vám zpívám znova.
1: Máš miliony doma a ještě bys dával 1500 za sebe.
2: Přesně tak, nebudu.
1: Ale tak tohle by bylo zajímavé. Ta deska je samozřejmě výborná, aby jsme to uzavřeli. Tam jsou skvělý skladby, Uteč, dokud se dá, že jo.
2: Jo.
1: Tak
2: jo.
1: To jsou dokonce i snadné žití. Nebo jak zákony kázali nám, kterou složili Indra Kvita.
2: Asi bych si na všechny písničky vzpomněl.
1: Je to výborný, fakt jako ta deska. Nic, povídáme si s Fanny Michalíkem a budeme se věnovat jeho nový tvorbě, jak sám zmínil, že začal pracovat na nových písních. A premiérově tady budeme mít skladbu, která se jmenuje Nic víc, nic míň, a tu si pustíme za chvíli.
0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.
3: Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
12: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Vězným hostem Rock Rádia je dneska Fanny Michalík, probrali jsme jeho historii a teď se pojďme podívat do současnosti. Ty jsi říkal, že jsi se tedy rock zberchával z toho konce limetalu.
2: Ano, ano.
1: Chtěl jsem se vlastně zeptat, jak tedy zpětně dneska vidíš ten start té svojí solový kariéry vlastně po tom rozpadu limetalu, protože já si pamatuju, že jsme tady byli před rokem a půl, tady byl před Vánoci.
2: Ano.
1: A to bylo vlastně čerstvě, si vlastně nevěděl, co se bude dít, jak to bude fungovat. Tak jak bys to zhodnotil? Ten rok a půl, ten start, jak to funguje? Máš pocit, že to přečilo tvý očekávání nebo naopak si od toho čekal víc?
2: Víš co, já moc zpětně nesoudím nebo nehodnotím, co se stalo, stalo se. Jo, já si říkám, teď je mi fajn, jo, prostě potřeboval jsem mít vedle sebe lidi, kteří chtějí. Jo, to je hrozně důležitá věc, že prostě tam už to byla taková ponorka, už jsme fakt spolu dlouho hráli a je to... A takže já jsem, když to řeknu jednodušeji, už jsem to měl dávno, jo, ale samozřejmě nebyl prostor, nebylo co, jo, a až teďka, když jsem se dostal takové pohody, tak si říkám, že si to užívám, dá se říct, užívám. Proto už jsem aj tvořím, jo, udělal jsem si studio doma, jo, abych nemusel jezdit někde prostě, víš co, protože potřebuješ něco natočit, tak to potřebuješ hned, a ne, že ti řeknou, jo, stav si za 14 dní a v 10 večer, takže jsem si udělal doma studio, sice neumím napsat ani 5 samic, ale vždycky mám někoho, kdo mi s tím pomůže.
1: Takže teď už seš v podstatě, jako co se týká té svojí solový kariéry, tak už seš jako nastartovaný, máš svoje místo, víš, co chceš a jak jít dál.
2: Určitě, já hledám, nebo takto, myslím si, že jsem se našel v tom, že je třeba trošičku zlepšit náladu těm lidem, nespí o tom, že je špatně všechno, jo, teď třeba písnička Chci ti slíbit vlastně je písnička nejnovější, ale třikrát se mi předělává v závislosti na událostech, které se děly, protože já říkám, hrozně mi mrzelo, že s některým kámošem nerozloučíš a on třeba přijde ti párte, jo. A to rozhodlo, když mi umřel kamarád, jako hodně dobrý kamarád, Aleš Venglář, a já jsem říkal, tu písničku musím udělat trošičku, jakoby takovou... jak bych řekl, že aby měla v sobě nějakou poselství, jo? Že ne, že umřela, skončil život, ne, já se těším na to, až se potkáme, doufám, že to bude, no a teď dělám další písničky, tak jak mi říkal jeden kámoš, říkal, už bys taky mohl udělat něco pro chlapy, tak to jsem udělal, chci ti slíbit, a teď zase budu chtít opěvovat ženské, protože si myslím, že to je třeba opěvovat, tady máme nejhezčí ženské na světě, jo, a tam jsem se našel.
1: No a co se týká té kariéry, tak čekal jsi od toho víc nebo míň? Jsi spokojený tak, jak to je, nebo chtěl by si... Jaký jsou vlastně ambice teďkon tvoje?
2: No z toho mám vždycky strach. Ne, nejhorší, když by se z mě zeptal, co, jak se vidíš za 10 let, to já nevím
1: to
2: vůbec.
1: Jsem
2: ale ne, je to tak, že prostě hrajeme tam, kde nás chtějí, to je ad jedna, jo, že to je fajn, že prostě těch koncertů není moc, ale zase si je užíváme s klukama, prostě mám fajn kluky, mladé muzikanty, kteří chtějí a cpou mě pořád ještě, aby jsme hráli a já nechci hrát dvojáky. Ideální stav, když se hraje jeden koncert za víkend, aby člověk prostě si odpočinul a hlavně si ho užil. Jo, takže se nám daří, jo, děláme nové písničky, co po nás chtějí, jako, a myslím si, že v budoucnu natočíme, mám to rozdělané, mám rozdělaných několik písniček, takže postupně budeme dělat tak, aby se třeba z toho dalo udělat CDčko nebo nějaká placka, na které budou ty písničky.
1: Teď se pojďme věnovat tady skladbě, která bude mít premiéru dnes, v tuhletu chvíli tady, jmenuje se Nic víc, nic míň. Co to je za píseň? To je úplně nová píseň?
2: Ne, tak nová píseň je, protože jsem ji ještě nikdy nepustil, ale jinak má minimálně 30 let, text udělala Hanka Sorosová v době, kdy jsem já opravdu jezdil do Prahy s rádionkou na hlavě a měl jsem 50 korun v kapsi, takže to je opravdu mnoho let zpátky, když jsem se zastavil u Vondráčku a měl jsem tady tuhle písničku, tak mi Hanka Sorosová udělala na to text a v podstatě byla pořád ta písnička v šuplíku a tobě prozradím jenom, že vlastně ji natáčel Vašek Dreisaitl, Vendelin alias Panoptiko, a to byla možná jedna z prvních písniček, která ve studiu Bomb Jack se natáčela. Jo, natáčeli vlastně, na bici hrál Pavel Bálko, Traktor, že? A my jsme se tam scházeli, protože to byla taková, my jsme byli fajn, myslím si to aspoň teda, že jsme byli fajn kluci, co se tak scházeli a byli rádi. Tehdy ještě Traktor nebyl. No a vznikla tady tato písnička, akorát nikdy jsem ji nezveřejnil.
1: Takže ty máš doma nějaký demáč s těma původníma, ale tahle je přehraná v sestavě.
2: Úplně celé s novou kapelou v mém studiu už, jo, Michal Jur, Richard Gajda, a v podstatě teďka je, ale jak říkám, ať se nezděsí lidi, to je opravdu 30 let stará věc, když jsem ještě možná záměl nějakou holku.
1: Jaký budou další písně? Zase budeš čerpat z archivu, provětráš ty svoje šuplíky, nebo spíš máš představu, že budeš dělat jako úplně nové věci? Máš nějaký nápady?
2: Tak i tak, ne, já mám 120 rozdělaných písniček tady na mobilu, ale ono se to dělá podle nálady, ale myslím si, že bych měl, a tady ta písnička, když se vrátím k ní, tak já chci jenom, aby nebyla navždy v šuplíku, tak jsem ji jako v podstatě natočil, jo? Mm-hmm. A mám tam další rozdělané věci, takže chci i nové věci, ale je možné, že se na to, že se vrátíme i v tom, i v nějakým, k nějakým starším písničkám, které sice jsou venku, ale nebyly nikdy na desce. Jako třeba Holek je spousty, to znáš, že jo, to je písnička, kterou...
1: To je tady připravená.
2: No, ne, fakt? Jo,
1: já jsem ti chtěl udělat radost, že jsem vytáhl píseň, teda, která je vlastně polozapomenutá, tak jsem ji chtěl vytáhnout
2: ale víš
1: na
2: co,
1: světlo.
2: Jak se bavím s klukama takhle, jako že z branže, tak nedovedu si představit, kdyby tuhle písničku hrál Citron. Čili já jsem ji nemohl nabídnout Citronu. Nemohl jsem ji nabídnout Limetal, takže se v podstatě
1: no, ona
2: teď
1: ani
2: našla.
1: Nikde jinde jako nevyšla, že? No, ona byla jenom na YouTube někde jako uložená, ale na žádným CDčku.
2: Tak jde vidět, že jsi znalec, protože málo kdo ji zná. Tak to, tady tuhle písničku je možné, že ji budeme dělat znova, ale je možné, že taky ne. Nevím.
1: Tak my si pustíme pak v té původní verzi, jo. Ale teď se pojďme pověnovat teda té nový skladbě, kterou uslyšíte od Fannyho, je to druhá nová píseň, která zazní a jmenuje se Nic víc, nic míň.

0: nevyjezdný host Rock Rádia.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Masters of Rock.
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona,
9: slavné Arch Enemy,
10: In Flames,
9: Slaughter to Prevail,
10: The Rasmus.
9: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
8: Masters of Rock.
9: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
11: Na Masters vás zve iBrusivo.cz. Prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatul. www.iBrusivo.cz.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
13: www.topcentrum.cz.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdný host Rock Rádia, dneska Fanny Michalík. Halloweeny jsou za námi, co říkáš na Halloweeny? Teď budou hrát na Masters of Rock?
2: No, budu dělat všechno pro to, abych se na to šel podívat. No, tak doufám, že se tam někde najde nějaké místo a přijedu s radostí. To je jako hudba mého mládí taky. To je
1: máš ní kladný vztah?
2: No, jasně.
1: Jako
2: to,
1: já.
2: Ja, samozřejmě.
1: Velice to, kladný.
2: Velice, to je hudba opravdu, která stojí za to si je poslechnout.
1: A když jsme takhle v té historii, co reedice tvojich starých desek, protože ty máš dvě solovky, vlastně jednu jakože Funny,
2: ano,
1: Funny,
2: ano.
1: A ta je zajímavá to, že vlastně se tam otočil Citron, protože vlastně jediný, kdo tam bubnuje, je Daniel Hafštejn, který vlastně nepatří do sestavy Citronu, seš tam ty, Jindra Kvita, Vašek Vlasák, Jarda Bartoň. A naopak vyšel v ten samý rok, 92. Citron, deska Sex Bomby, kde jo. Zase jenom Radim Pařízek a všichni ostatní jsou noví.
2: Proto to já říkám, že když si na to vzpomenu, tak to byly opravdu neuvěřitelné kotrmelce, které se děli tehdy, jo, jak říkám, my ty písničky takto, my to hrajeme živě, jo, některé ty písničky, které stály za to, tak se hrajou živě na našem koncertě. Jak říkám, chystám to, že buď to prostě některé písničky natočíme znova, aby byla třeba velká nějaká best of nebo něco takového, jo, že by si ty lidi prostě ty písničky mohli koupit a poslechnout, nebo prostě si je najdou.
1: Tam jde možná spíš o to, že jako má to punc té doby,
2: jo,
1: že, jo, jako,
2: jo,
1: že ty už si vlastně, já jsem viděl tu tvojí solovku, vlastně, ty jsi měl nějaký LPčko, to byl nějaký prototyp, nebo
2: ty, co vůbec, to bylo? Teď se přiznám,
1: tenkrát
2: že
1: to někdo přines na zkoušku, že jo, to LPčko a
2: jo, to bylo, jo, to tam. A dokonce si myslím, že fakt bylo nedávno jak na nějakém bazaru nebo na něco, jo, že vím, že bylo LPčko, jo.
1: No, ale že bylo nově udělaný,
2: no,
1: právě.
2: Ale to ne. Jo, počkej, ne, to se chystá jenom. tady ty věci já moc nevím, jo, ale chci říct, že prostě ty písničky opravdu byly dobré, ale když si vzpomenu na některé detaily, jo, že třeba Jarda Bartoň s náma nesměl hrát, tak se retušoval, aby ho nebylo poznat, a tak to nějaká fotka existuje, jo, starý z té doby, jo. Takže já říkám, že to byla taková, že my jsme zkoušeli, tak aby o tom nikdo nevěděl, a no, je lepší jenom vzpomínat na tady to, no.
1: No tak tam je strašně zvláštní, že ta sestava vlastně byl Citron bez Radima Pařízka a Sex Bomby zase byl jako Citron bez vás, jo. A tam je otázka legitimity vlastně, protože vy jste, no, je to trošku, ale tím stylem je zvláštní, že ten Citron i ta sestava s tebou se vyvíjela stejným směrem, že jste začali zpívat jakoby takový ten street rock, jo, ten, co přinesli Guns N' Roses, no, a takový ty kapely.
2: Po té desce vlastně Vypusťte psi, vlastně tam byla opravdu neuvěřitelná jako díra, že se nevědělo, co se bude dít, jako fakt, prostě já jsem donesl písničku Na tenkém ledě tehdy tam a to vůbec nikdo neexistuje.
1: To už Citron, tenkrát?
2: Ano, tam už byly takové náznaky, samozřejmě ten vývoj šel trochu potom jinak, ale nevědělo se, takže se hráli, normálně se na zkoušce zkoušeli nějaké přebíračky, tam vlastně jsou ty hlavní písnička je přebíraná z nějaké americké kapely, jo, ale
1: Sex Bomby od Citronu.
2: Sex Bomby přímo, no, dokonce jsem to zpíval s vahilštinou a pak se udlal k tomu český text, ale jak říkám, radši bych do toho nefáral vůbec, jak říká Jura Šperl, nefárat do toho, protože jednak si některé věci vůbec nepamatuju. Jo, protože to v té době, jo, naštěstí, jak říkám, nejsou žádné záznamy, protože ty si nedovedeš možná představit, že my jsme jeli první koncert Vypusťte psi a my jsme nikdy neměli zkoušku. Víš, co to je? Nikdy jsme neměli zkoušku a jeli jsme do Pardubic, jo, na první koncert, kde nám Pařez řekl, kluci, naučte se to z desky, ahoj.
1: Jo.
2: Takže my jsme měli první koncert a já mám úplně hruzu z toho, že to někdo natočil tam a že to dá někdo na síť, protože to musela být katastrofa.
1: No a ty tvoje desky teda neplánuješ třeba sám jako vydat, máš Čas zapomnění z 94.
2: Jo, ale já ti řeknu tak, kdyby samozřejmě byla tam nějaká, kdyby tam byla nějaká odezva, že by to stálo za to, tak jo, já to nechci dělat, jenom prostě budu zkoušet. Prostě teď to hrajeme, zjišťujeme, že se to zpětně i líbí jako lidem, kteří si to třeba těm našim, samozřejmě v našem věku lidem, jo, že prostě si vzpomenou, že to bylo v Meduze, jo, to si pamatuju, no tak některé věci hrajeme, některé byly těžké, některé složitější, jo, hrát to někde na nějakém náměstí, jo, tam, ale daří se nám prostě jako zahrát ty písničky, takže si myslím, že jsou výborně odehrány.
1: Takže součástí tvýho playlistu jsou písně z tvých solových desek.
2: Ano.
1: Samozřejmě hraješ i písně z Limetalu.
2: Ano, na to mám postavené taky, protože jsou to víceméně moje písničky, které jsem v Limetal jako dal. Jo, takže to teďka hraju tak nějak všechno. Když mi někdo řekne, hele, chtěl bych něco aj o Citronu slyšet, tak si tam střihnu klidně, couvám, jak říkám, šoférskou.
1: To si pamatuju, to jsme si zahráli s tebou rádi.
2: No, je to prostě fajn, ty lidi na ty rádi vzpomínají, já v tu chvíli neřeším, jestli to můžu hrát, já v podstatě můžu hrát cokoliv, jo, když to řeknu. Hmm. Akorát prostě jsou zase tady takový tí, co, jak to, že to hraješ a takové ty keci, prostě hraju, co chci.
1: Ještě zabrousím na tu starou gardu, tak se jmenuje jedna písnička vaše z Limetalu, ale bavíme se o těch lidech, jako je třeba Miloš Dodo Doležal, Jaroslav Albert Kronek, všechna ta parta, která vlastně z přelomu 80. a 90. Mm-hmm. let dělala tu hudební scénu tady, tu metalovou, rockovou. Potkáváš se třeba někdy s takovýma lidma z týhletý éry?
2: Ano.
1: Jako, jak ty setkání probíhají? Popovídáte si o starých časech?
2: To je přesně to, že to je jako setkání s tebou. Ty víš spoustu věcí a proto tě doplňuje, nebo já úplně žasnu, co všechno víš. A to samé, když jsem se potkal s Milošem Dodo Doležalem. Jo, tak některé věci jsem vůbec nevěděl, přitom on byl u jako natáčení Citronu. Jako, jo. To samé teď jsem byl s Albertem, jo, tak jsme si řekli, že by nebylo špatné, kdyby bychom se někde potkali na koncertech, ten projekt se jmenuje Tři tváře roku, jo, mm-hmm. a je nabídka taková, že budu já mít svoje písničky a možná, že se tam objeví i písničky, třeba jsem nikdy nehrál jako z Vypuste psi, kde vlastně působil Dodo Doležal, takže si možná stříhne se mnou a pak na závěr uděláme nějakou společnou, takovou bych měl docela radostnou vizi.
1: Já myslím, že takovejhle projekt by uvítala spousta fanoušků.
2: A pak, jak říkal s Láďou Křížkem, a můžu umřít úplně v klidu.
1: No, Láďa Křížek s Milošem Dodo Doležalem na jednom pódiu.
2: Ne, to ne asi. To asi ne, no, dobře.
1: Dobře, já jsem...
2: tak
1: ale kdo ví?
2: Tak uděláme novou kapelu, ty budeš rád na bici.
1: My fanoušci bychom byli samozřejmě rádi, že jo.
2: Ty budeš rád na bici, to je jasné. Dodo bude rád na kytaru, vlastně ne, to nemůže. Takže Láďa a já budeme mít duet. To zařídíš teď ty. A všichni to slyšeli teď.
1: Dobře, já se pokusím nakontaktovat management Ládě Křížka a domluvit to. Každopádně, čas se nachýlil, já jsem moc rád, že jsi k nám dorazil, bylo to příjemné povídání, představili jsme novou muziku, tak věřím, že si ji posluchači najdou a že si ji rádi poslechnou. A teď teda vytáhneme ten skvost, který je starý přes 20 let a jmenuje se Holek jsou spousty, píseň, která nikde teda nebyla zveřejněna, takže je to takový bonus jako příjemný dnešního rozhovoru. A bych řekl i takový unikát, který si pustíme. Není na žádným albu, ale naživo taky ji nehrajete.
2: Zatím ji nehrajeme, ale uvidíme, třeba se bude líbit a lidi, jak mi napíšou, že by ji chtěli slyšet, klidně nemám problém to zařadit.
1: No,
2: takže já jsem rád, že jsem zde mohl něco povykládat, kdo ví, jestli to není naposledy, ale všechny bych chtěl pozdravit a ať se mají dobře.
1: A proč naposledy, pro boha?
2: No, nevím.
1: Se chystáš někam odjet?
2: No ne, to ne, třeba víš, já už vždycky říkám, že se loučím a kdo ví, jestli se tady objevím ještě, ale jsem tady moc rád.
1: Ale no tak, pesimismus není na místě, kolego.
2: Další písničkou jsem tady za měsíc.
1: Tak jo, jdeme si to pustit, měj se hezky a čau, ať se daří.
2: Zdravím vás všechny, mějte se krásně.
3: Holek jsou spousty!

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna ale možná dnes nedostane. V Německu po celostátním zastavení železniční dopravy vlaky opět jezdí podle jízdního řádu. Jen ojediněle je potřeba počítat s následky v podobě zpoždění a výpadků. Výpadek v úterý večer způsobila porucha digitálního komunikačního systému. Problém se projevil i na spojení s Českem. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Třetí byl další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Pojďme ještě na počasí. Dneska jasno až polojasno, denní maxima mezi 27 až 31 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě zkoukneme naše silnice, bouralo se dvakrát v Praze, jednak v ulici na Petřinách, tam je nehoda motorky osobního auta, tam počítejte s komplikací a se zdržením, stejně tak jako na Radlický, protože tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
2: Rokový dopoledne pokračuje na Rock Rádiu 5 minut po 10. hodině. S vámi je Kamil Dráb, já vás zdravím, přeju hezkou středu, hvězdní host je za námi a my se pojďme věnovat muzice, protože jsme hodně mluvili, tak teď si zase budeme hodně hrát. Arakain bude Architects a na začátek Nightwish.

0: Mötley Crüe na Rock Rádiu Kickstart My Heart, 10 hodin a 21 minut a je tady Chomutov, respektive Rockin' Chomutov, který proběhne teď v sobotu 27. června. V tom vedru se uvidíme v letním kině a samozřejmě dorazí Rockin' Town společně s kapelami Kokotminy, Dimitri, Alkohol, Horký Žeslíže a Traktor a samozřejmě tam bude i náš rock rádiový tým. To všechno víte, budou tam naše hostesky, budete si moct koupit novej merch, já tam budu s vámi, budu vás festivalem provázet, ale taky pro vás máme lupeny pro celou partu. To víte, že vám je rozdáváme na akce, kde rock rádio je společně s Rockin' Townem a vy si můžete napsat, stejně tak jako u těch předchozích zastávek, na náš e-mail studio@rokoviradio.cz, ale hlavně musíte poslat fotku celý svojí party, to je základ. No a může se stát, že právě vaše fotka bude ta nejúspěšnější a udělá největší dojem na naši odbornou porotu v Rock Rádiu a těch 10 lupenů, který pro vás máme, vám dáme a vy tam budete moct vyrazit a užít si to společně tak, jak jste zvyklí. Takže fotky posílejte, ono asi nemá smysl to nějak zbytečně omílat furt dokola, slyšíte to pořád, takže posílejte je na náš e-mail studio@rokoviradio.cz a to do zítra, tedy do čtvrtka 25.6. do 15. hodiny. Pak se to uzavře, no a v pátečním rokovém rozjezdu budete už vědět, kdo z vás těch 10 lupenů na Rockin' Chomutov dostane.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my jedeme dál. Beatles si dáme, Tři sestry a nebo taky Helmstorm.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Jeden den, jedno místo. A pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Letní slevy právě odstartovaly!
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Taky nechcete končit léto větou?
13: To zase nějak uteklo, viď?
12: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
14: Mami, ten Superland byl boží.
15: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
16: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
17: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
18: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
18: Romantika.
12: Sportáky.
18: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
19: Firma na zážitky.
18: CZ.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
14: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Dali jsme si Helmstorm na Rock Radio 10 hodin a 39 minut. Máme středu, tak bychom se mohli podívat, jak probíhá hlasování v našem rokovým referendu, protože tam jsou tenhle týden aktuálně novinky, nový alba, který vyšly. A musím říct, že hodně zajímavý. Tak jednak Black Label Society, samozřejmě Zakk Wylde, o tom není třeba diskutovat. Aktuálně 43%, ved hodně, ale Foo Fighters se svojí novinkou ho dohání, 42%. Tak to je deska číslo 2. A nabídka číslo 3, ta je právě hodně zajímavá, protože Jeff Tate, tedy zpěvák kapely Queensryche, který se podílel, nebo je to vlastně jeho dítě, deska Operation Mindcrime, která vyšla v roce 1988 a druhý díl, tuším, že v roce 2006, abych nekecal, nevím, tak dostala svoji třetí podobu, ale už právě pod jménem solovýho zpěváka, tedy Jeffa Tatea, který koupil, nebo respektive se dohodl při soudním vyrovnání s kapelou Queensryche na tom, že právě Operation Mindcrime, téma celého alba a celý název této desky zůstane u něho, v jeho kompetenci, a tak připravil třetí díl a to je deska s číslem 3. A bohužel ta teda má nejméně hlasů, ta má jenom nějakých 16%. Tak asi vás téma třetího pokračování Operation Mindcrime, což je výborná deska, hlavně tedy jednička, to je naprosto luxusní a nebojím se říct, že je to klenot naší, nebo obecně světový rokový historie, tak téma číslo 3 vás asi moc nezajímá. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože ještě relativně dost času, do soboty, do odpoledne, než se hlasování uzavře, a pak uvidíme a hlavně uslyšíme, která deska je pro vás posluchače Rock Rádia nejzajímavější a která si zaslouží ten prostor. Takže hlasujte, desky máte na našem webu rockovýradio.cz a uvidíme, jak to dopadne. Aerosmith si dáme, Masterplan a taky Dimitri za chvíli na Rock Rádiu.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: Utopanej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
12: Vše pro bagr CZ.
13: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
12: Vše pro bagr CZ.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Zdravím,
14: tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
15: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
14: A jak to děláte?
15: Jednoduše, jsme Siegl.
16: www.siegl.cz.
17: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
5: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Policie v Ostravě hledá ozbrojeného muže. Zasahuje v Zábřehu. Informaci potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková.
1: Můžeme potvrdit, že jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti veřejnosti.
0: Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchranářům. Potravináři teď varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxů doručovat třeba pečivo, nápoje, mysli, tyčinky nebo doplňky stravy. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných nájezdech. Vyhráli tak i čtvrtý zápas na turnaji. Dnes můžeme v Ostravar aréně opět fandit našim. Utkají se s Američany. Utkání začne v 17:30.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak ještě počasí. Jak to dneska bude vypadat? Jasno až polojasno a...
0: Pet.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak ještě počasí, jak to dneska bude vypadat? Jasno až polojasno a denní maxima.

0: a zasahuje tam jak policie, tak záchranka, tak tam počítejte s komplikacemi a taky s malým zdržením.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
0: Elektrický oběd startuje právě teď, něco málo po 11. hodině. Při středě vás zdraví Kamil Dráb, přeju vám dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, a mám tady pro vás spoustu muziky, kterou si ale musíte objednat vy a kterou si musíte napsat. Jednak na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. No a já standardně pouštím první příspěvek, dneska Bon Jovi a Living on a Prayer. Tak dobrou chuť!

Miluju tuhle píseň, naživo je skvělá, když se teda povede, protože Bon Jovi měl problém s hlasem, tak to pak moc nešlo, ty vejšky na konci jsou gigantický, naštěstí to vždycky Sambora a David Bryan dospívávali, nicméně teď už je to zase všechno OK, ale když si poslechnete ty živáky z 90. let, ta má neskutečnou sílu, tahle ta píseň, ještě když s ní začínají třeba v Londýně na DVDčku Life in London, právě koncert a teď všichni ty lidi tam zpívají a samozřejmě je to začátek koncertu, takže atmosféra úplně gigantická. Fakt jako super, doporučuji si poslechnout

naživo z 90. let. Living on a Prayer, píseň, kterou jsme si dali na začátek dnešního elektrického oběda. Teď už jdu plnit vaše přání. Ahoj, zahraj prosím mé lásce Superhero od Brichty a že se jí brzo vrátím a moc se na ní těším.

Tak je nám to líto, no. Těšili jsme se zítra na Vaspy, který měli vystoupit na Basin Firefestu ve Spáleným Poříčí, a nestane se tak. Vasp zrušili celý svoje koncertní turné evropský, takže bohužel nezazní. A Patrik si napsal právě o tuhletu píseň a chtěl to jako takovou malou náplast na to, že se koncert zítra neuskuteční. To je vlastně zpráva i pro vás, který jste se tam chystali nebo se to ještě nezaregistrovali, že Vasp, tedy dá se říct největší headliner letošního Basin Firefestu, tak bohužel zítra, tedy ve čtvrtek, nezahraje. Místo něho zahrajou Freedom Call a dorazí taky Arakain. Takže taková náhrada za kapelu Vasp. Bohužel budeme se muset na ně podívat někdy jindy, takže vy, co jste byli v Lucerně loni, tak vám gratulujeme, my, co jsme tam nebyli, že jste si je užili, a budeme doufat, že brzo dorazí sem k nám v nějakým náhradním termínu nebo náhradním koncertním turné. Další muzika je od Líby. Ahoj Kamile, prosím o zahrání Avatar pro Honzíka a Honzu Řezníka s přáním všeho jen toho nejlepšího, jeden ať si užije festivaly a druhej novou lásku. To ze srdce přeje Líba, jak jsem říkal. Tak si jdeme dát Avatary.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
1: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
9: Masters of Rock.
8: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
10: Na Masters vás zve iBrusivo.cz. Prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatool. www.iBrusivo.cz.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
13: Prázdniny, pádláč, paráda.
14: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
13: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: chleba.
1: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
2: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

Nirvana, Smells Like Teen Spirit, píseň, kterou jsme si dali v elektrickém obědě, samozřejmě na vaše přání, a tuhletu skladbu chtěla slyšet Monika. Další přání je tady, abych to nepřeskočil, jo. Mám zahrát Jirku Schillingera, protože píše Wendy z Trutnova, že by chtěla nechat zahrát jen tak pro radost. Píseň, kterou tady teda nemám, ale dám jinou, ta se k tomu dnešku hodí. A bude to pro všechny a tebe jen tak. Díky a krásný den. Tak já jsem vybral Léto s tebou, protože to se v podstatě krásně hodí do toho dnešního, nebo řekněme teď, aktuálního počasí.

AC/DC a jejich You Made You, píseň, kterou nenajdete na žádný řadovce, protože byla točená k filmu Maximal Overdrive a je samozřejmě součástí jejich alba, který se jmenuje stejně a kde jsou písně právě z tohohle filmu. No a You Made You to otvírá. My jsme si dali teď na Rock Radio na přání a to díky Zdendovi, který napsal. Další přání je od Ivči, která zdraví a chtěla by nechat zahrát Krucipisk pro všechny rockery a taky pro tebe, ať přežijeme ten dnešní horký den. Díky moc a zdravím všechny.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.

0: Augusta Aberta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrál česnek, co má říz.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.

Tak tohle byli Bad Wolves se svojí skvělou cover předělávkou Zombie, samozřejmě od Cranberries. Dali jsme si to na Rock Rádiu a právě tuhletu verzi a tuhletu píseň od Bad Wolves chtěla slyšet Hanka. Další přání je tady. Ahoj Kamile, prosím o zahrání nějaké pecky od Dimitry pro moji kolegyni Evču, měla krušné pracovní ráno a opět je v černé listině zaměstnanců, tak ať má alespoň malý důvod k úsměvu. Děkuji, napsala Luci. Tak jdeme na to, dáme si Dimitry Hlidice. Mám tady pro vás ještě Red Hot Chili Peppers, Denny California, kterou chtěl slyšet Standánu a tím koukám, je to uzavřený, protože časově se nám to naplnilo, bohužel všechna přání se mi splnit nepovedlo logicky, tak to zkuste zase jindy. Každopádně já se s vámi loučím a po 12. hodině už Dan a jeho rokovej Horas.

0: 24. června roku 2040.
1: Rok Rádio. Elektrický oběd

0: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz. Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
3: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
4: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
5: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka z toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
7: Pěkné poledne přeje Kuba Bělák. Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě Zábřehu, našla policie mrtvého. Muž předtím postřelil svou manželku dozad. Její zranění jsou vážná, neměla by ale teď být v bezprostředním ohrožení života. Nejvýkonnější oficiálně známý počítač mají poprvé od roku 2017 v Číně. Je v Národním superpočítačovém centru v Shenzhenu. Z prvního místa se sadil americký superpočítač. Čínský superpočítač zvládne více než 2 triliony výpočetních operací za sekundu. Postup českého týmu do vyřazovací části fotbalového šampionátu není podle bookmakerů příliš pravděpodobný. Zachránit by Čechy mohla pouze výhra nad Mexikem, sázkové kanceláře i výrazná většina sázků příliš pravděpodobný. Zachránit by Čechy mohla pouze výhra nad Mexikem, sázkové kanceláře i výrazná většina sázejících, ale spíše věřím.

0: tam překážka na vozovce a je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam se v pořádku dostanete.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
0: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a já jsem tady našel perfektní inzerát. Už je asi starší, paní už asi nežije, nevím, a má tady napsaný. Jsem sice ošklivá, ale když bude tma, a nechala tady číslo právě. Já to chápu, my máme na to takovej s klukama, vždycky říkám, historie se neptá, jak vypadala, ale hlavně se co udělal. A já tady k paní pustím písničku Panoptiko, nech mi tu číslo.
1: Rock Radio.

0: A nám dohráli YouTube. A já jsem teďka četl dneska v Hradci bude Bloodfest, to pořádá Youngblood. A mně se líbilo, my sice Youngblooda nehrajeme, jediný, co tam je, co hrajeme z těch kapel, tak je tam Biffy Clyro, to jediný máme tady vždycky v playlistu. Jak my říkáme, my Youngblooda nehrajeme, kdo se svezl na smrti Ozzyho, tak stejně za 5 let už nikdo nebude znát. A pro naše rádio to ani jako není, ale to jde jako mimo. Ale tam jsem četl právě vyjádření to Youngblooda, proč pořádá jakoby ten Bloodfest, že to má být jako dostupný festival pro lidi, který jako nemají, pro normální lidi, který nemají na ty dražší festiáky. Tak jsem se skválně podíval, kolik stojí ty lístky. Stálo to 2600 korun, takže 2600 korun stál den na Rock for People, kde jste měl den nacpaný plných kapel, jo. Nebo jste mohli jít na Iron Maiden, kde před nimi byl Alterbridge, co jsou vlastně bývalý Creed, jo. Takže jste se mohli fakt jako pojet na kvalitní hudbu a místo toho tam uvidíte Youngblooda. Takže super, myslím si, že lidi to určitě ocení ještě v 630 stupních. Čekám, že budou záchranky v pohotovosti, že hradecká Emery si to užije. Takže my zahrajeme aspoň něco do hradecké nemocnice, Škory, soběvěrnej, protože ty si v sobotu užijou.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Trautenberg,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Vypsaná fixa,
7: Krucipisk.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
10: Tohle není jen festival,
11: to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Stres.
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Všude zdejší, všude je fajn.
16: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
17: V tom musí být celá liška.
18: A takže je. Nabíjí mi koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
19: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
18: Děkuju!
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
0: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: To nebyly Sex Pistols, ale Megadeth, jejich cover. No a my se půjdeme podívat na Rockin, protože pokračuje v sobotu 27. června, to v Chomutově, a těšit se můžete na Kokotminy, Alkohol, Horký žeslíže, Traktor, který zjede 25 let na scéně a jede s náma Šňůru. A moderovat to bude Kamil, který vás bude tím provádět, uvádět kapely, budou tam holky, hostesky z našeho rádia, který vám budou rozdávat nějaký upomínkový merch, třeba placky, nebo kondomy, nebo tam mají, myslím, samolepky holky, anebo si můžete koupit taky tričko, nebo nějakou kšiltovku, nebo nevím, co oni tam všechno mají. No a proto musíte udělat, abyste dostali lístky na tohle ten Rockin, tak vaší partu vyfotit. Ideálně čím víc krizi fotka, tím lepší. Jestli už z nějakého Rockinu třeba máte s vaší partou, tak mě něco vyfoťte a pošlete to na studio@rockovyradio.cz. Čím crazy, tím lepší. No a my to ve čtvrtek 25.6. v 15 hodin vybereme jedno, kdo dostane 10 lístků pro celou vaší partu, abyste si tenhle ten mejdan mohli užít.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A my si v další hodince pustíme třeba Faith No More, Alice, anebo za chvilku Ozzy a jeho No More Tears.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Pozor, velká slevová akce vtedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě.
5: Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
14: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz

0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření. To by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Vláda v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ještě ten den se prezident obrátil na ústavní soud. Téměř 40% malých a středních firem a podnikatelů hodnotí umělou inteligenci jako vítaného pomocníka. Proti tomu 15% i podle průzkumu vnímá spíš jako ohrožení. AI se v Česku zatím silně prosazuje v poradenství nebo v profesních a IT službách. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Třetí byl další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Týmu Vegas.
14: Rock Radio. Počasí.
16: Dnes bude jasno nebo skoro jasno nejvíc.

0: odstavený osobní automobil.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
0: A je pár minut po 13. hodině, máme první hodinku rokovýho vrazu s Danem za sebou. Já jsem tady četl, že v neděli by mohl padnout absolutní teplotní rekord. Byl naměřený 40,4 a že by to mohlo překonat. Tak já doufám, že v neděli se chystáte na kolo, abyste se pořádně utavili, protože to je ideální počasí na to vyjít ven hezky. No a my si pustíme další hudbu, třeba Lucii, Billy Talent, anebo Within Temptation.
1: Rock Radio.

0: A to byly Manowar a jejich Kings of Metal z roku 1988. No a my si půjdeme připomenout dnešního hosta, protože to byl Fany Michal, byl host Fany Michalík, byl to zpěvák Citronu nebo Limetalu, takže se můžete s ním poslechnout, že Kamilo tam měl o 9, tak máte rozhovor už na podcastech, když kouknete rokovýradio.cz, dáte podcasty, hvězdný host, tak už tam bude, nebo na YouTube to máme, anebo to máme na Spotify. A byl to vlastně poslední host teďka před prázdninama, protože všichni jdete do Chorvatska a my bohužel vysílač Baška Vodě ještě nemáme, takže tam vysílat nebudem. Takže nás neuslyšíte a až se nevrátíte, tak zase v září zpátky bude hvězdný host u Kamila a uvidíte, třeba přijdou nějaký noví hosti, který tady ještě zatím nebyli. No a my si pustíme zase nějakou hudbu a pustíme třeba Godhard, Kiss anebo Vanastovky.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
2: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
3: Ideální na léto s kámošema!
2: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
3: Tak to beru!
2: Když hry, tak Mironet!
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
14: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.

0: Prázdniny jsou skoro tady, což převážně znamená, že je třeba dětem vymyslet program, aby se neflákali a nepodlehli podvratným živlům. Například je naložit do nového džípu a vyvést třeba na Milešovku. Že nemáte džíp? Klid, na týden vám ho půjčíme i s plnou nádrží. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, Honza s Anabel vám řeknou, co pro to musíte udělat. Slušná jízda celý týden v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: to byli Godard a jejich Heaven z roku 2001. Taková krása pomalá jsem tady vytáhl. No a my se půjdeme podívat na mistrovství v fotbale.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Nás bude hlavně zajímat noční utkání, který se jde ve 3 ráno, a to bude Česko, Mexiko, takže doufám, že někdo máte naladěný budíky. Já se trošku bojím, že to bude průser, protože Mexikáni určitě nevynechají zápas, protože oni sice už mají jistý postup, ale jde jim tam o umístění v té tabulce, když si myslím, že by byli stejně první, takže jim skoro jako nic nejde, ale jako jelikož jsou pořadající země, jedna z nich, tak si myslím, že to chcou uhrát všechny 3 výhry. Ono uvidíme, prej nemá hrát Souček ani Šik, tak se bojím ještě víc, bohužel. Uvidíme, co nám tam poskládá, ale dneska ještě v 21 hodin se hrajou dneska výjimečně 2 zápasy, a to Bosna Hercegovina s Katarem. Tam je jasný favorit Bosna Hercegovina, Katar dostal minulé štěstku od Švýcarů, takže to je tutovka. Tam sledovat Edina Džeka, všichni ho známe, hrál u nás v České lize, začínal v Teplicích, pak byl Manchester City a pokračoval přes Inter až někde do Turecka. No a pak je tam Švýcarsko, Kanada, to bude velmi zajímavý zápas ve skupině. Za švýcarskou stranu sledovat Granita Xhaku, o něm jsem mluvil několikrát. Tenhle ten borec dotáhl Southampton na 7. místo v tabulce Premier League po v první sezóně, což je úctyhodný, a hlavně na mistrovství táhne, je to kapitán Švýcarska. A za Kanadu sledovat Alphonse Davise, což je obránce Bayernu Mnichov, který byl vlastně v semifinále Ligy mistrů, což je už dobrý. A myslím si, že Kanada, ještě tam je Jonathan Davis, ten je taky skvělý, ten je z Juventusu, ten dal taky, myslím, poslední zápase 2 góly. Takže sledovatel Alphonse a a Jonathana.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A my těm českým fotbalistům necháme zahrát perfektní písničku, a to vohnout je Svaz českých bohémů.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Klikni! Co frčí tohle léto?
8: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
7: Ideální na prázdniny.
8: Doma, venku, na dovče.
7: Beru!
8: Když hry, tak Mironet.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
9: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
10: A jak to děláte?
9: Jednoduše, jsme Siegel.
11: www.siegel.cz.
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí.
13: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky
13: CZ.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
17: Masters of
11: Rock.
14: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
11: Masters of Rock.
14: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
17: Na Masters vás zve iBrusivo.cz, prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatul, www.ibrusivo.cz.
18: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houštka je podpoří také MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz. Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Utopanej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli v příčinné souvislosti s očkováním proti covidu, mohou vůči státu uplatňovat nárok na náhradu duševních útrap. Výklad zákona ujasnil novým rozsudkem Nejvyšší soud. Vyhověl dovolání muže z Prahy, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Množství kyberútoků v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a rekreace stoupá. V květnu zaznamenala každá společnost v průměru 2300 kyberútoků týdně. Podle expertů kyberzločinci intenzivně cílí na odvětví, které zpracovává obrovské objemy citlivých osobních a finančních údajů. Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa poslední zápas ve skupině. V něm se utkají s Mexikem. Duel rozhodne o tom, zda se naši udrží v turnaji. Zápas se bude hrát zítra ve 3 ráno našeho času.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 57 v obci Šenov u Nového Jičina je nehoda 3 osobáků, obešlo tam bez ranění. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej poraz.
2: A je pár minut po 14. hodině, máme poslední hodinu rokovýho vrazu s Danem před sebou. A já jsem četl, že je pověra, že jak se vždycky říkávalo, že komáři jdou na sladkou krev, tak je to prej podle zápachu z úst, podle kožních baterií, teda baterie je potřeba taky dobít samozřejmě, a je to díky tomu, že pijete pivo, že oni reagují jako na zápach a na teplo. Takže musíte se umýt a nepít pivo, to asi je jediný, jak přestat, aby vás píchali komáři. A já vám pustím nějakou hudu, třeba Guano Apes, Neil Young, anebo Kabáti za chvilku.
0: Rock Radio.

0: A to byly Guano Apes a You Can't Stop Me z roku 2003. Kdo by to řekl, 23 let, že už to je? Mně to přijde, kdyby to bylo před týdnem. No, ale já vám za chvilku pustím, ještě nebudem zpomalovat, protože pustíme si pořádný pecky a já to začnu Metallicou. A právě jsem četl o Metallice, že byli 19. června v Dublinu a Kirk Hammett, kytarista, šel, nebo hrál, a začali hrát písničku a blbě našlápl a spadl do diváku. Diváci byli hrozně pohotoví, tak ho hned vytáhli, tak přišel jenom o kousínek, ale že prý to ani nebylo znát, takže to hned odehrál, což... Jsou to profíci samozřejmě, Metalliku bych chtěl vidět každý. Já určitě od nás na Metallice vlastně byla teďka nedávno Kája víkendová, co sem chodí občas za náma do studia. Škoda, že tady dneska není, bychom ji vyspovídali, aspoň by nám něco řekla o té Metallice. Tak třeba příště, až tady zas bude. A já jsem tady přibyl pořádný pecky ještě, než ukončíme rokovej voda s Danem, protože máme poslední 40 minutovku a já jsem tady vytáhl jako Beastie Boys, Divoký Bill, Amaranté, anebo tu Metalliku.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta další. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
8: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Motokeci Marcela Herbolta.
6: Brno, Brníčko, jaké letos bylo? Musel jsem to v sobě nechat trochu uzrát, abych mohl přijít s nějakým ohlédnutím. A jaké je resime? Bylo to až na drobnosti. Skvělý. Těmi drobnostmi se rozumí třeba fakt, že brněnští policisté zjevně nemají papír a tušku, aby napsali, že ta či ona silnic bude odpoledne jednosměrná, takže pak musí jít i 88letý návštěvník pěšky z Dčka, místo aby ho mohl vyzvednout, ale domů došel, takže i on mi mohl zavolat ten celač. To byla pohádka, co? Pohádka, která začala v roce 19 kolizí s Kubou Konfejlem v první zatáčce a skončila nedělním třetím místem. Filip si prostě se svým motocyklem porozuměl a je to poznat. Druhou medailovou radostí byl nedělní závod Moto 4, ve kterém Roman Durdis urval krásné třetí místo a bedna doma, to se prostě cení. Roman je velkým příslibem. Z téže třídy je i jezdec, přesně jezdkyně, jejíž jméno by si fandové měli zapamatovat. Teprve 15letá Anina Urlas. Mladá Němka musela po penalizaci startovat z posledního místa, ale nakonec to dotáhla dvakrát na stříbrnou příčku. Fenomenální výkon a jak už jsem napsal na facebookové verzi Motokeců, dost možná po Aně Karasko další slečna, u které nebude heslo Ride Like a Girl, je nelechotivou poznámkou. Brno si prostě psalo další a další příběhy, které za to stály, i když jeden nešvar mě fakt štval, ale za ten pořadatele nemohou. O tom snad někdy příště.
5: Rock Radio Motokeci.

Rokovej voraz s Danem. Watch the.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch.

0: A nám dohráli Beastie Boys. A už máme poslední 20 minut, poslední rokový hovora s Uzdanem a já už tady vidím Petra. Čau Petře.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Tak co říkáš na tu Saharu venku?
1: Ty brďo, Sahara to je jako neskutečná. Já jsem sednul teďka do auta před chvílí a jako stažený okýnka jsem musel letat jako celou cestu sem vlastně, jako to bylo hrozný.
0: Ono už to s tou klimatizací, hele, já vždycky, když sednu ráno, mě to paří na takým plácku, tak já musím stáhnout a provětrat to normálně na dálnici, to nejde.
1: No jasně, no jasně.
0: Tam umřel v tom autě.
1: No jasně, no, jako je to hrozná sounička to auto teďka teda.
0: A v neděli hezky můžeš si zazpomínat na Egypt, jak byl v Egyptě nebo v Tunisu.
1: No. Přesně, tyjo, to docela akorát nemám to moře a tu pláž. No,
0: jo, ale nějaký mumie uvidíš, jak ty lidi budou s tou slunkám, jako víš, jako to zlámaný.
1: To je pravda.
0: Dobře, tak já se budu pomalu loučit s váma, to mám poslední 20 minut v rokový obrazu, bude Krucipisk, anebo třeba Rolling Stone. Já jsem Dan Kotek, to byl rokový obraz, tak se mějte hezky a čau.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert. Dostává.

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolith. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: chleba.
1: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
2: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
5: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, půjdou zítra dolů. Benzín může stát nejvýše 40 korun a 54 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 36 korun a 31 haléřů. Vyplývá to z informací rezortu financí. Prázdniny, tedy období, na které se těší každý skaut a skautka, jsou za rohem. Je to pro ně nejdůležitější část roku. Oddíly letos uspořádají téměř 1300 táborů, což je asi o 30 víc než loni. Pokračuje mluvčí Junáka Barbora Trojak.
1: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou, a hlavně jsou spolu v partě lidí, níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
0: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina anebo Plzeňsko. A u prázdninového tématu zůstaneme. Na léto se připravují i České dráhy. Dopravce se začátkem prázdnin posílí kapacitu vlaků. Jízdní řády upravil s předstihem už na konec školního roku tento týden. Nabídne stovky míst k sezení navíc, především na spojích z Prahy na Moravu, na jih nebo západ Čech. Do Prahy v létě zamíří víc turistů než loni. Podle odhadů městské firmy Prague City Tourism hlavní město v červenci a srpnu navštíví více než 1,5 milionu turistů. Nejčastějšími návštěvníky metropole jsou Češi, Němci a Američané. Tolik zprávy, pěkné odpoledne. Rock Radio,
2: počasí. Je tam pěkný vedro, co? No a bude tomu tak samozřejmě i dál. 30 stupňů dneska venku v průměru po celé České republice a jasná obloha bez jediný kapky. Večer nám to padne asi na 14 stupňů, takže zas takovýho jako ozimnění se nám nedostane, ale každopádně zítra nás bude čekat dokonce 32 stupňů venku, v Praze až 34 stupňů. Prosím vás, pokud nebudete muset vycházet ven, tak radši ani nikam nevycházejte. Zítra to spadne na 16, ale kapka nespadne z nebe ani jedna.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Jestli zrovna vyjíždíte z Plzně, tak si dejte

0: radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: Tak jo, kamarádi, 15 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne zase začíná. Ne, normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady bohužel pořád ještě není, ale od zítra už tady bude a už se na vás rozhodně moc a moc těší. Čeká nás dneska zase rokový odpoledne, tak jak jste na něj zvyklí. Hele, ale já to říkám každý den, prostě nabijte si ty telefony, nabijte si ty počítače, připravte si ten Facebook toho Rock Rádia, protože zase pro vás budu mít nějaký valístky, ale o tom až později. Teďka už si dáme další muziku, čeká nás Aleš Brichta, taky španělská skupinka Skapé, anebo Pink Floydi z jejich Another Brick in the Wall.
0: Rock Radio.

0: Hammerfall a jejich Sweden Rock právě teďka dojeli na Rock Radio. 15 hodin 20 minut k tomu, krásně nám to dneska vychází, protože víte, že vždycky tady tou dobou pro vás mám zase další dva lístky. Tady ten týden rozdáváme totiž na Pekelný ostrov, 3. a 4. 7. v Holíšově. Hele, kapely jako Komunál, Panoptiko, Divoký byl, Škvor, Harley, všechny tyhle ty kapely tam budou s váma a vy tam můžete být taky. Stačí akorát, abyste si otevřeli Facebook, i tady v tom vedru to určitě půjde. Ať už na mobilu nebo na telefonu nebo na počítači, to už je úplně jedno. Ale prostě si otevřete Facebook a tam si naše stránky Rock Rádia a do zpráv mi napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A já si asi tak za hodinku vyberu jednoho z vás, který je ode mě dostane, takže rozhodně pište a pište, protože je o co hrát, abyste mohli být na Pekelném ostrově. Zatím pustím další písničky, Soilwork, Bon Jovi anebo Kerni, ať se vám to líp píše.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
9: Masters of Rock.
10: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
9: Masters of Rock.
10: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
11: Na Masters vás zve iBrusivo.cz. Prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatul. www.iBrusivo.cz.
12: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Stres.
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Soilwork nám právě teďka dojíždí na Rock Radio, 15 hodin 37 minut k tomu. No a samozřejmě víte, že tady na Rockovém odpolední vás hodně často zveme na dobrý akce a jedna z nich se bude dít už teďka v sobotu, ty bláho. V Hradci Králové totiž se objeví poprvé Bloodfest. Jestli nevíte, o co jde, tak je to třetí ročník tady toho festiáku, který si založil zpěvák Youngblood, o kterém tady občas na Rockovém odpolední mluvíme, protože nás docela ten mladý kluk baví a jako nemůžete se nám divit, hele, jako potom, co on předved na rozlučkovém koncertu Ozzyho Osborna, jaký ten zaspíval Changes, tak jako opravdu si myslím, že si náš obdiv a respekt zaslouží, protože ten kluk je prostě neskutečný. A teďka 2 roky měl právě tady ten svůj festival Bloodfest v Anglii a teďka s ním jede právě sem k nám do Česka, protože Česko pro něj docela takový, docela jako vzácný, on tady už párkrát hrál, ale vždycky jako říkal, že prostě ta atmosféra tady u nás v Česku je naprosto neskutečná, že to, co my tady v Česku umíme udělat, neumí udělat skoro nikdo jiný, s čímž samozřejmě musíme jako Češi souhlasit, a ne, že ne. Každopádně přijedou s ním docela do zajímavý jména, hele, jako Biffy Clyro, anebo Primal Scream, to prostě chcete vidět. Bude tam asi 15 interpretů na 3 různých stagech a hlavně tam bude i do, jako o lidi dost postaráno, protože on se hrozně soustředí na to, aby jako se tam lidi měli dobře, takže tam budou, když nebudete chtít poslouchat muziku, tak tam budou speciální odlučněný takový stany, kde si můžete odpočinout, nebo naopak, kdybyste tam přišli sami, ať se tam s někým z kámoši, tak tam asi budou speciální stany na skámošení, že se tam můžete zase s někým jako seznámit a takovýhle, no ale hlavně si celý ten festiák užít, on sám tam pak udělá samozřejmě headlinera s jeho 2hodinovou show, takže si myslím, že bude hodně o co stát. Teďka už si ale dáme další muziku tady u nás na Rock Rádiu, Evanescence, Marko Hietala, anebo Plexis a jejich Báry.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Barák děravej mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
12: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
13: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houštka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even I anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
12: Rock Radio.

0: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady. Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrál česnek, co má říct.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Taky nechcete končit léto větou.
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
13: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky.
16: CZ.
17: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
18: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Současné vysoké teploty stěžují práci i hasičům. Při zásazích v tropických dnech se totiž v ochranných oblecích rychle přehřívají. Hasiči se tak musí častěji střídat a pokud to situace dovolí, snižují i stupeň ochrany, aby se v těžkých kabátech nepřehřívali zbytečně. Česká obchodní inspekce zabavila v pražské tržnici Sapa padělky za téměř 4 miliony korun. Při pondělní kontrole našla 1683 výrobků, které imitovaly značkové zboží. Tržnice v Praze patří podle inspekce mezi místa, kde se padělky objevují opakovaně, stejně jako příhraniční tržnice v Hatích nebo Rozvadově. Prevence a odborná pomoc mohou zmírnit dopady závislostí na jednotlivce i celou společnost. Středočeský kraj proto podpoří organizace, které v této oblasti působí. O důležitosti pomoci mluví hejtmanka Petra Pecková.
2: Díky práci terénních programů nebo ambulancí a nízkoprahových center dokážeme včas snižovat zdravotní i sociální rizika, například předcházet závažnějším dopadům závislostního chování, jako je zvýšená kriminalita, a také chránit veřejné zdraví, nešíří se třeba žloutenka anebo HIV.
1: Čtyři instituce, které se zaměřují na poskytování adiktologických služeb, dostanou od Středočeského kraje téměř 7 milionů. Na poslední zápas českých fotbalistů v základní skupině světového šampionátu míří i tuzemští fanoušci. Podle fotbalové asociace zasedne v hledišti Azteckého stadionu v Mexico City více než 6 tisíc příznivců s českou národností. Zápas s domácími Mexičany začne ve 3 ráno našeho času. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Dnes máme venku kolem 30 stupňů v průměru po celé České republice a také polojasno. Kapka nám dneska nespadne ani jedna, večer nám to padne asi na 14 stupňů. Prosím vás, rozhodně hodně pijte a to horko nepodceňujte, ať se nestane nic hroznýho. Zítra se to dokonce ještě zvýší, 32 stupňů v Praze, dokonce až 34 a také v Brně se může objevit takovéhle vedro. Jinak bude jasno po celý den, opět ani kapka nespadne a večer nám to padne asi na 16. Prosím vás, hlavně ta voda.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
3: Dejte si bacha na D1 na 73. kilometru směrem na Brno. Osobák tam srazil srnku, takže je tam kolem toho docela chaos. Určitě sundejte nohu z plynu. V ulici Kamenická ve Varnsdorfu se srazily dva osobáky, tam se díky bohu nikomu nic nestalo. A na D55 si tady mám nahlášený porouchaný nákladák na 32. kilometru směrem na Hulín. Je tam kvůli tomu dokonce i neprůjezdný pravý jízdní pruh. Dejte si taky bacha na silnici 9 u Kel. Je tam uzavřená celá ta silnice kvůli srážce tří osobáků. Bohužel se zraněním je na místě ještě i záchranka. A kdyby se tam najeli, tak se akorát zbytečně zdržíte. Radši se tý silnici 9 úplně vyhněte.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Samozřejmě dneska jenom se mnou s Petrem, Kuba tady bohužel dneska ještě není, ale od zítra už zase bude. A co by to bylo taky za rokový odpoledne, kdybych vám ve 4 odpoledne nepřipomněl, že pro vás mám zase nějaký lístky, že jo? Tentokrát na Pekelňák 3. až 4. 7. v Holíšově. Kapely jako Divokej byl, Panoptiko, Komunál, Harley, Škvor, všichni tyhle ty tam budou a vy u toho můžete být taky. Otevřete akorát Facebook a tam mi do zpráv napište, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. Nezapomeňte mi k tomu taky napsat telefonní číslo, ať vám odsud můžu zavolat a asi tak za 40 minut vyberu jedno. Tady ty lístky měl dát právě vám. Nezapomeňte mi k tomu taky napsat telefonní číslo, ať vám odsud můžu zavolat a asi tak za 40 minut vyberu jedno z vás, který je ode mě dostane.

0: Europe nám právě teďka dohráli na Rock Radio v 16 hodin a 19 minut s jejich peckou Open Your Heart. No a vy, co jste si otevřeli rádio dneska už 9 ráno, tak jste asi tušili nebo jste slyšeli, kdo tady byl dneska na rozhovoru. Byl tady totiž Fanny Michalík jako hvězdný host Kamila Drába. No a vy, co jste to nestihli dneska, tak si z toho nemusíte vůbec nic dělat, protože všechny naše rozhovory, co tady jsou dohledatelné na našich stránkách rokovýradio.cz v sekci podcasty. Už teďka ho tam najdete. Ten rozhovor má tak 20 minut, takže taková jako ideální věc, co si vzít třeba, nevím, ke kafi, anebo k prvnímu večernímu pivu. Myslím si, jako, že to je taková ta ideálka, nebo si myslím, že taky plno z vás možná i touhletou dobou ještě pojede z práce nebo bude stát v nějaký koloně, tak ať si to trošičku urychlíte, tak si to můžete pustit samozřejmě, pokud v tom autě stojíte, jo, abyste nebrali telefon do ruky během řízení. To bych rozhodně nechtěl. Každopádně. Rozhovor s Fanny Michalíkem si rozhodně puste. Je to docela dost zajímavý, určitě byste si myslím, že byste o to nechtěli přijít. No a hlavně je to poslední rozhovor před letní pauzou. Další vězný host bude až v září, takže kdyby se vám to hodně chybělo, opět můžete na ty stránky zabrousit a tam je všechny najdete. Teďka už se hledáme další muziku. Theory of a Dead Man, taky Dimitri, anebo Uriah Heep už za chvilku.
1: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma. Boty z festiáku na odpis. Hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firma na zážitky
15: CZ.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
19: Dan Landa.
18: Trautenberg.
19: Rybičky.
18: Migové.
19: Jdeme na Hrady.
18: 8 hradů.
19: 8 víkendů.
18: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
19: Dan Landa.
18: Harley.
19: Vypsaná fixa.
18: Krucipisk.
19: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
18: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
19: www.hrady.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
16: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Theory of a Dead Man a jejich All or Nothing právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 16 hodin, 36 minut k tomu. Já si myslím, že je na čase si rozdat nějaký lístky. Samozřejmě tady mám už nějaký připravený, už znám jméno výherce nebo výherkyně, takže se teďka s ním nebo s ní samozřejmě spojím a za chvilinku už se tady určitě uslyšíme všichni společně na Rock Rádiu.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Letní slevy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava,
2: tak Mironet!
1: Klikni dvakrát!
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival,
4: to jsou hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdniny se blíží, prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
14: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
18: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
19: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
0: Po maličkatý pauze jsem zpátky, ale nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou výherkyně dvou lístků na pekelňák, tady se mnou Janča. Ahoj, Jani.
9: Ahoj, všichni zdravím.
0: Tak prosím tě, já ti moc gratuluju, že lístky jsou tvoje. Ty jsi mi totiž psala, že by si ráda vyvenčila svého muže, protože ten už by jenom doma dětkovatěl. To se mu jako chce, jo, nebo co?
9: No tak on je trojnásobný dědeček.
0: Jo, takhle.
9: A říkal, že už jako, že mezi ty lidi moc nemusí, no ale já ho prostě vytáhnu.
0: No to děláš naprosto správně a on je taky pořádný rocker, stejně jako ty.
9: Ano, je.
0: Hezky, hezky. A když jste spolu byli takhle naposledy na nějakým festiáku?
9: No právě, že on nechce nikam. On už říká, že za mladých let si to už užil,
8: No a teď já ho za starých let vezmu sebou.
0: No to děláš naprosto správně a myslím si, že zrovna Pekelňák je to správný místo na to, že jo?
8: Ano.
0: A na jakou kapelu se ještě těšíš nejvíc z těch, které tam budou, prosím tě?
8: Já na Škvor.
0: Na Škvor, ty já jsou tvoji, jo. Hezky, hezky. No tak hele, já doufám, že si to pořádně užijete, oba dva. Když tak nám pak pošli nějakou fotku, jak jste si to užili a moc si gratuluju a měj se hezky.
8: Děkuju moc.
0: Tak děkuju jo, Janí, měj se, ahoj, ahoj.
20: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: Přesně je to tak, tady se nesoutěží a tady se rozdává. O Pekelňák je tady ten týden fakt strašný zájem, takže nebojte se, ještě zítra a i pozítří budeme rozdávat, tak to klidně zkuste a se znova. Teďka už se dáme další muziku, čeká nás Gary Moore, taky Rasmus z jejich In The Shadows. Sabatoni se přijdou podívat, ale podle týhletý kytary už vám úplně jasný, že olympici teďka dají jejich dávno. Peska z roku 94, tak to pojďte rozjet.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Vše pro bagr, CZ.
5: Náhradní díly pro bagr.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Slušnej rok.

0: Vody.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě a rezortu zahraničí, aby zajistili účast prezidenta Pavla na summitu NATO. Účast hlavy státu na těchto summitech je zavedená praxe a podle soudu je pro tuto chvíli třeba ji zachovat. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. Léto láká k pohybu. Lidé vyrážejí na kola, brusle i do hor a k vodě. S rostoucím počtem sportovních aktivit ale přibývá úrazů. Jak jim předejít, říká fyzioterapeutka Iva Bílková.
2: Na delší výšlapy doporučuji trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehřátí. Klíčová je hydratace.
1: Častým viníkem letních zranění je taky alkohol, proto by ho lidé před a během koupání neměli pít. Po roce v Praze opět startují divadelní letní shakespearovské slavnosti. Dneska je v nejvyšším purkrabství Pražského hradu zahájí premiéra komedie Omylů. Slavnosti letos nabídnou kolem 150 představení. Potrvají do 5. září a hostit je bude i Brno, Ostrava a Bratislava. Horko, které sevřelo Evropu, zavírá i některé památky. Kvůli vedrům se mění otvírací doba dominanty Paříže. Eiffelova věž, která má v hlavní sezóně běžně otevřeno od 9 do 1:15 v noci, se dneska zavřela už popoledni. Upravenou otvírací dobu má i Louvre, který místo v 6 zavírá už ve 4. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Přibývajícími hodinami už to konečně začíná trošičku padat dolů a je tam dýchatelněji. Momentálně venku po České republice kolem 28 stupňů, večer nám to padne asi na 14, ale kapky žádný nečekejte, žádný déšť nebude, bude tam takhle jasno, mírně polojasno až po celou noc. Zítra tomu bude zrovna tak, teploty ale se vyšplhají dokonce až na 32 stupňů, takže prosím vás hlavně dodržovat pitný režim a nepodceňovat to, jestli nemusíte, tak skoro ani nevycházejte ven. Večer nám to padne na 16, to už je trošičku příjemnější.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na Rohanském nábřeží v Praze si dejte pozor na srážku dodávky s osobákem, může se už tam taky dělat docela kolona. V obrovskou kolonu ale taky čekejte na D48 na 60. kilometru směrem na Těšín, to jsem chtěl říct, je tam totiž odstavená dodávka a zdržíte se tam až do 1 hodiny. Na silnici 159 uproti Vína se srazil osobák s motorkou, bohužel se zraněním, no a bez zranění se taky neobešla srážka osobáku s chodcem v ulici Ruprechtická v Liberci, tam už je na místě i záchranka.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Dneska slaví svátek Honza, takže všem Janům a všem Honzíkům přeju všechno nejlepší ke svátku. Je vás strašně moc a kdybych já sám obepisoval všechny Honzy, který znám, tak tady budu ještě až do jej možná jejich příštího svátku. Takže každopádně všechno nejlepší, doufám, že si dnešní den užíváte i tady v tom hitsu a doufám, že se vám nezamotává dneska jazyk tak jako mě, nebo tak jako to bylo teďka u té dopravy. Hold se prostě někdy stane. Co nás čeká dál, tak je rozhodně další muzika, takže budu posílat všem Honzikům, jak už jsem říkal. Dneska budu vás čekat ještě Queeni, taky Aerosmith, Proteus přijde, anebo Incubus a jejich Anomaly, tak si užijte všichni tady to rokový odpoledne.

go on and

0: Queenie a jejich We Are The Champions právě teďka dojelo na Rock Rádiu v 17 hodin a 16 minut. No a samozřejmě já si myslím, že těch lístků dneska ještě nebylo úplně dost. Jestli máte nějakou svoji rockovou partu, nebo nějakou prostě partu kámošů, ze kterou chodíte na festiáky a máte fotku tady té party, tak bych vás prosil, abyste nám to poslali na náš mail studio@rockoviradio.cz a můžete vyhrát 10 lístků na Rock in Chomutov, který se bude dít už tady ten pátek. Máte na to čas do čtvrtka do 15 hodin a potom v pátek ráno v rokovém rozjezdu se vyhlásí tady ta šťastná parta, která od nás dostane 10 lístků, což si myslím, že asi jako na žádném jiném rádiu to úplně jako moc nenabízejí tohleto. Hele, budou tam kapely jako Traktor, Horký žestlíže, Alkohol, Kokot Minute. Prostě nechcete si to nechat ujít tohleto a může tam ještě být zadarmo. 10 z vás, prostě posílejte tady ty fotky, jak jsem říkal, čas máte do čtvrtka do 15 hodin a potom naše porota někoho z vás vybere.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teďka už si ale myslím, že je čas na další muziku. Přijde Gábi Gunčíková s jejím černým andělem. Taky Simple Plan anebo Linkin Park a jejich Bleed It Out.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho se skoku budu žít fakt ještě dlouho.
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
9: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
6: CZ.
17: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
18: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
19: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
20: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. a my jsme u toho.
19: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: prázdniny jsou skoro tady, což převážně znamená, že je třeba dětem vymyslet program, aby se neflákali a nepodlehli podvratným živlům. Například je naložit do novýho džípu a vyvést třeba na Milešovku. Že nemáte džíp? Klid, na týden vám ho půjčíme i s plnou nádrží. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, Honza s Anabel vám řeknou, co pro to musíte udělat. Slušná jízda celý týden v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: 17 hodin 36 minut k tomu a Eric Clapton nám právě dohrává poslední tón jeho Tears in Heaven. Já už tady konečně nejsem sám. Nazdar, kápo.
1: Nazdar.
0: Tak co, hele, jak to zvládáš, prosím tě?
1: Hele, dobrý, já říkám akorát jako, to je téměř jako vrcholová disciplína sedět v dubbingovém studiu.
0: No a, no a co teprve v MHDčku, jel jsi MHDčkem dneska?
1: Ne, nejel jsi.
0: Já si ti vůbec nedivím, jako tramvaje musí být docela jako masakr.
1: Ale tak některý jdou, veď tam máš ty klimatizace a tohle z toho, no, ale jako jinak je to mazec. No. Jenom pro představu, v takovém dubbingovém studiu samozřejmě nemůžete mít puštěný ani větrák, ani klimatizaci, protože tam
0: tohle
1: jsou mikrofony.
0: Ano,
1: ano, to nejde, ještě
0: je
1: to
0: nevymysleli. Tak. Takže už jsi dneska dal hezky sauničku, se vypotil, jo.
1: A včera jsme se právě, včera, jak měl narozky otahreš,
0: ano.
1: Tak jsme, já jsem myslel, že ho vemu do vysílání, ale nechtěl jsem otravovat.
0: Aha.
1: Tak jsem mu napsal a on se mi člověče ozval a říkal, jak se strašně děkoval a tohle a říkal, ty, já jsem to prošvih, tak jsme mohli udělat pěkný rozhovor. Nicméně, vážení posluchačové, Rock Rádiový, Ota Hereš vás srdečně všechny zdraví a posílá vám své vysmáté políbení.
0: Já jsem jako u něj na Facebooku, ale viděl, že on si to docela užíval ten včerejšek, vej tam na zahrádce, byli s rodinkou, hezky si udělali jídlo a tohle, jako docela hezky to vypadalo.
1: Užíval si to, říkal, já jdu slavit, hele, a škoda, že nám to nevyšlo, to víš, já jsem ty SMSky, to směl zavolat, já jsem říkal, si nechtěl otravovat teď, ale důležitý je, že pozdravuje posluchače a že děkuje za všechna blahopřání.
0: No výborně, hele, jsme rádi, že nás všechny pozdravuje, samozřejmě, a já zatím ještě pošlu další písničky, než to tady uzavřu, tady to rokový odpoledne, čekají nás ještě Rybičky, Foo Fighters, anebo Twisted Sister, no a my se uslyšíme zase zítra, vy už samozřejmě můžete...
1: No, volejte, pište.
0: Je to tak, je to tak. Slyšíme se zítra o 3:06. Mějte se. Čus.
1: Ahoj.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: doma máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
8: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
11: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
12: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houštka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
4: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Premiér Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO. Napsal to na sociální síti s tím, že verdikt označil za nezvykle rychlý. Předseda sněmovny Okamura v souvislosti s tím zmínil podjatost soudců ústavního soudu. Předběžné opatření podle něj vláda probere na nejbližším jednání. Česko čeká extrémně teplý víkend. V neděli by mohl padnout i absolutní český rekord ze srpna 2012, kdy naměřili 40,4 stupně. A protože sázet se dá na všechno, tak bookmakeri vypsali sázky i na mimořádně vysoké teploty. Vedro dělá potíže taky zvířatům v zoo. Zahrady jim pomáhají sprchami, bazény nebo ledem. V olomoucké zoo některá zvířata stříhají a osvěžení jim dopřávají i mraženým ovocem. Zvláštní péči vyžadují hlavně druhy s organismem uspůsobeným mrazu. Český fotbalový nároďák má před sebou důležitý zápas. Náš tým čeká boj o postup ze skupiny s Mexikem. Z naší strany je potřeba zamakat, říká bývalý český profesionální fotbalista Petr Švancara.
11: Nechci být negativní, chci být fanoušek, tak bych tam rád viděl minimálně nějakou takovou bojovnost. Samozřejmě z těch standardních situací tam jsme hodně silní, možná jedni z nejlepších, ale musíme si je vypracovat, musíme si je nějakou formou dobře zrealizovat, ať už je to aut, roh nebo standardka, a musíme toho udeřit. Budu držet palce, ale fotbalově, jak říkám, bojím.
10: Zápas proti Mexiku startuje ve 3 ráno našeho času. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
8: Rock Radio, počasí.
12: Tak, my ti, drahá, děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpověděl náš hydrometeorologický ústav. Na zítřek mělo by být celý den jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty až na 34 stupních a v 1000 metrech na horách a okolo 25.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Tak nejdříve se podíváme do Turnova, okres Semily, tam v ulici Nádražní, dvakrát osobák bez zranění, je to tam s opatrností průjezdné. Podíváme se i do Olomouce, do ulice Zíkova, tam probíhají záchranné práce, jeden jízdní pruh uzavřen. Nabůral se tam cyklista, na místě teda záchranka, v ulici Koněvova v Ostravě třikrát osobák, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, na místě taky záchranka. Ještě se podíváme do Hájkovy ulice v Praze, kde se nabourala dvě osobní auta. Tak dávejte pozor, buďte při věci, no a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
13: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock napsání.
12: Mořníci, máme 3 minutky po 18. hodině a při středě vás zdraví z pirátské lodě Rock Radio, opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak středa, je nám jasný, co budeme dělat. Předtím, než je tam třeba, tak je tam třeba nějaká ta muzika, ta se jako předehrá vždycky krásně hodí a od toho tu jsme právě my s naším pořadem Rock na přání. Tak 2 hodinky máte na to naladit nějakou tu svou partnerku nebo svého partnera na dnešní středeční, krásný, jistě krásný večer. Buď mi volejte do studia na 725844424, pište na Messengera a do mailu. No a my si dáme četa starýho a pána velejemnýho Ozzyho Osborna, Eltona Johna a jejich Ordinary Man a tuhle 5minutovku na úvod a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!
13: Yo.

0: Tak to bylo Ozzy Osbourne, Elton John, Ordinary Man a výborný nápad na úvod tady měl Michal Dovičín, napsal ahoj kapitáne, dlouho jsem na vlnách Rock Rádia neslyšel Brutus, dal bych si jen tak pro všechny, co se jdou v těchhle vedrech schovat do lesa. Tak jo, tak co bychom si tak od Brutusáků mohli dát, krom dlažební kostky, kterou když už hrajem Brutus, tak hrajem dlažební kostku. Tak, co si dát třeba skladbu, kterou jsme tady třeba ještě nikdy nehráli. Je sice krátká, ale je to krásný, veselý rock'n'roll. A myslím, že na úvod naší dvouhodinový plavby se nám skvěle hodí. A jmenuje se Město a rock'n'roll.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Tak jo, přátelé, tohle byl Battle Beast a here we are, a here we are s pořadem Rok na přání na Rok Rádiu, čistě pro vás, pro naše milované posluchače Rok Rádiové. Tak pojďme si to říznout, dáme si nějakýho posluchače, který se sem dovolal taky, a to byl Libor, který říkal, že dneska vypátral, že je to už 44 let, co to zabalil Bob Marley. No, To už ten čas běží, no, docela. A takže bych chtěl něco pro všechny zahrát. Jako, já jsem trošku tenkrát po Bobu Marleym pátral, protože samozřejmě na Gimplu se poslouchalo lecos. A zjistil jsem, že to nebyl úplně takový ten jako pohodovej vysmátej, jenom teda pohodovej vysmátej pohodář takovej jako z Jamajky, že byl i docela jako rasista, až jako takový militantní, a že docela jako to měl nepěkně ve vztazích se ženama. Ale potom je lepší možná nepátrat, pokud někoho máte rádi něčí práci, tak možná nepátrejte potom, jak je to člověk. To se kolikrát opravdu nevyplatí. My si teda pustíme Boba Marleyho jenom z toho stylu, že má takový ten letní, jak bych to řekl, takovou tu letní náladičku, ty jeho písničky, a dáme si skladbu One Love. Co vy na to? A pojďme se u toho usmívat.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr.cz.
11: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
18: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
17: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
18: No, to by šlo.
17: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Tak jo, to byly Škorpíci a Rhythm of Love, píseň, která je na středu, je jak dělaná. Tak, dostal jsem tady zase od vás zajímavý úkol a to se mně líbí, když mě takhle úkolujete. Vždycky musím přemýšlet a právě proto tady projíždím ty rokový vlny a projíždím tady ty naše archivy, abych vás mohl zásobit samozřejmě a potěšit. Psal mi tady Jakub Hinouš. Čus, kapitáne, zahrál bys nám něco českého na schlazení v tom vedru? Výběr nechám na tebe, na tobě. Tak já jsem si vzpomněl na starou dobrou kapelu Precedence. A my bychom se mohli dát až jako od nich 80. let, konkrétně jsem tady vzpomněl na rok 87 a písničku Doba ledová. Taková Doba ledová, to je Doba ledová.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: fakta, přátelé, jak říkal pan Huml,
1: Domalinová je Domalinová.
0: Přesně tak, tu jsme se dali od precedence, já doufám, že se vám tenhle výlet do 80. líbil. No a teď se opět trochu schladíme, zavřeme se někam do templu, protože to by si přál Tomáš, jelikož je na poli s traktorem, tak aby to měl už brzo hotový, tak chtěl sabatony a templáře. No a pro kolegu, který ještě lisuje pro Aleše, by to taky chtěl nechat zahrát. No tak templáři, ty si zažili, že jo, peklo všech pekel, když šli na ty křížové výpravy, motali se po Arábii a tak různě, tak ty si to určitě užili, no a pak se mohli schladit vždycky v nějakým tom pěkným templu, v nějakým tom pěkným klášteře svým ve sklepení, že jo, ochutnávali to vínko, to pivečko a tak, takže to měli po práci legraci a vám přeju to samý, kolegáčkové.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Široké Nivě u Bruntálu za 2 386 125 korun, chata v Uničově na Olomoucku za 199 tisíc, rodinný dům ve Svoru na Českolipsku za 7 900 000, byt 3+1 v Mladé Boleslavi za 5 490 000 a kancelářské prostory v Chrastavě na Liberecku za 11 790 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Na grill máme masíčko nebo sýry třeba, ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
12: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
13: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
12: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
14: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. Bondy Centrum Mladá Boleslav, to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
15: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
16: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
17: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
18: Kontejnery Siegel, dobrý den.
19: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
18: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
19: A jak to děláte?
18: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.

0: the show. Tak to byli počmáraný biznismeni a jejich Psycho Circus. Ano, welcome to the show, hlavně jestli jste u vchodu zaplatili, jinak nám sem nelezte. Tak to Kyselci mají vždycky ložený a vždycky měli. Přátelé, a co si dáme teďka? Tak teďka to bylo jedno takové pozdravení, mi tady volal Honza a říkal, nezartej Honza. Tak já jsem říkal, no, tak to vedro pěkně působí. Říkal, že na koupališti někde u Domažlic, úplně jsem nerozuměl přesně to jméno té obce tam, tak abych to nepokazil, tak já zdravím všechny koupaliště u Domažlic, krz Honzu, a říkal, že bychom si měli dát nějakou hezkou českou píseň, která by tak jako rozproudila dobrou náladičku. Tak já bych rozhodně vybral stejně jako včera Alkohol, ty jsou zaručený. S Alkoholem opatrně, teda s Alkoholem, to můžete si dát klidně 4 alba hned za sebou. A já jsem vybral píseň Layboy, to je výborná. Tu si za chvilku dáme a než Layboy rozjede svoji show, tak přátelé, je 18.49, pokud chcete zahrát VIP píseň na přání hned po 7 hodině, to znamená mít jistotu, že vám dneska 100% zahraju, tak určitě pište na Messenger či do mailu vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a tak nějakou tu situaci k tomu přihoďte.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, aby jsme stihli utrhnout úplně všechno v této hodince, vstupujeme opět do písně, když nerad. Psal mi tady Milan Loubek, ahoj, strašně dlouho jsem nepsal, mohl bych poprosit pro svou manželku Wendy a syna Daniela od skupiny Stratovarius píseň Maniac Dance. Něco pěkného k tomu říct, děkuji. Dobře. Tak jelikož synovi Danielovi je 5 let, tak milý Danečku, já ti doporučuji si dneska pěkně brzo lehnout, protože je středa a maminka s tatínkem budou mít nějaké řízení ještě. A ještě mám pozdravit rodinného kamaráda Milana Kroubíka. Tak Milane, ty bys mohl takhle Danka dneska uspat, co ty na to, a pak jít jako po svým. A budete mít krásný středeční večer.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Okaholaiku, emauanaka velaika la popo, no laila makoe papae ia oe holohe ia kahapa elua oka papana rokonde mankahi e ho omaha ai makoume ka pohaku makai. Tak dnes jste, milí posluchačové, slyšeli časové znamení říkat, je 7 hodin, vedro jako v pekle bude pokračovat i zítra. Proto vám vřele doporučujeme poslouchat druhou půlku pořadu Rok na přání, kde se schladíme kvalitním rokem. Tak to bylo v havajštině, jak si přála nebo zaúkolovala dnes časové znamení naši věrná posluchačka Maruška Sojková a přála si něco za to pěkného, chladivého a ledového na osvěžení. Tak já zkusím vybrat něco úplně to nejmrazivějšího, co tu máme. Nech se, Maruško, překvapit, jdu lovit tady v našem archivu. No a do druhé poloviny našeho roku na přání zasáhnou hned ze startu Guns N' Roses s packou Welcome to the Jungle z jejich prvního alba Appetite for Destruction z roku 1987. No a potom si dáme tu mrazírnu.

0: něco na schlazení. Tak já jsem vymyslel úplně tu nejzmrzlejší, co tu máme, a to je českobudějovická kapela Frozen Poppy Hair, což by se dalo přeložit jako zmrzlá makovice, nebo maková hlava, a jejich píseň Everfrost. Everfrost je, přátelé, věčný mráz. Mrazivějc už to asi nepůjde. Takže volume doprava a snad z těch repráků na vás půjdou sněhový vločky.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: chvíli trefemilí námořníci, in this moment s Robem Halfordem a jejich černá svatba, Black Wedding. No a co si dáme dál? Dáme si něco osvěžujícího z Liberce. Volal mi Marcel, že se mu vrátila dcera, takže je úplně šťastný, happy jak dva grepy, a do toho by všem chtěl pustit krásnou píseň od strýce Hájíčka, samozřejmě, a party Krucipisk. A ta píseň by se měla jmenovat Láska je kurva. Jdeme na to.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr.cz.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na

0: Už vám zní pěkně rozjetá druhá půle našeho roku na přání na vašem oblíbeném Rock Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Tohle byly Green Day a Wake Me Up When September Ends a teď si dáme zase něco pěkného letního. A to nám tady vymyslel Nerf, který napsal: zdravíčko kapitáne, hoď nám tam prosím tě Léto od tří sester. To je provokace, vedro jako krása a on do toho chce ještě Léto, no dobře. Bylo by to pro Lucii, Jiřku, Valdu, Páju, Mirku, Báru, Matě a Tuláka a taky k nám do Pergolky. Doplňujeme pitný režim a napsal tady pitgnkský režim. No tak to koukám, že doplňujete poctivě a samozřejmě tobě do studia díky Ivoš. Tak jsem rád, Ivoši, že jsi tu zprávu nakonec zvládl dopsat, no a za to si zasloužíte Fananka, který měl nedávno vlastně 60. oslavil nedávno, no a samozřejmě píseň Léto.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

0: Přátelé, nedá se nic dělat, je to tak. Tohle byl jeden z nejlepších zpěváků na celý téhle planetě, naštěstí ještě žijící, pan Mike Patton z Faith No More. Dali jsme skladbu From Out of Nowhere, kterouž to najdete na albu The Real Thing z roku 1989. A teď pojďme hrát zase hezky česky. Další píseň si objednala naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla od Ládi Křížka píseň Vzdálená. Rozumím, takže Krejson a album Anděl na útěku, a bylo by to pro vás všechny posluchače, pro nás do studia i pro milovanou sestru Milušku domů. Tak pro vás všechny je tu Laďa Křížek.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: na sukorady.cz.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrál česnek, co má říz.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: námořníci, tady len ten rock'n'rollovej vláček od AC/DC a taky byl někomu na přání, a to konkrétně Antonovi Haničovi, který napsal: ahoj kapitáne, dnes náš kolega a kamarád Igor slaví své 12. narozeniny, tak všecko nejlepší, štěstí, zdraví, no a ode mě kopec srandy navrch, přeje radnická SRO a zahraj prosím AC/DC. Tak AC/DC byly pro tebe, Igor, zahrány, užij si svůj den, no a teď si jdem dát trošku puňku. Psal mi tady Lostík Tomáš: ahoj, prosil bych písničku od E.E. Číro pro všechny punkový duše, co právě poslouchají Rock Rádiu. Děkuji. Ta punk jsou dead, vyvolové, a nasaďme si Číra klidně dřevěný. Jako to dělají klasici od zámku.
1: Rock na přání. Rock Rádio.

Milí kamarádi na moři, koukám opět na naše lodní hodiny a hlásí mi, že máme zhruba za nějakých 7-8 minutek 8 hodinu večerní, takže si každý půjdeme po svém a budeme se loučit. Čím se budeme loučit? Trochou Pepře, ať se vzepře, jinak by to samozřejmě při středě ani nešlo. Pepe Jose Pavlíček mi napsal: Čuská, pohoď tam prosím Fear Factory pro letní pohodu s manželkou u bazénu s pivkem. Děkuji, Jose. Tak jo, tak všichni, co máte manželku, pivko a kdo má to štěstí, má do toho ještě bazén, tak pro něho jsou tady Fear Factory. Já si myslím, že samozřejmě i pro všechny ty ostatní. Pojďme si hlavně, přátelé, užít středeční večer. Udělejme si na sebe čas, o tom ta středa je. No a z písní Lynchpin se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám dvojitě plodný večer a budu se na vás těšit i ve čtvrtek po 18. hodině opět u roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brno, Brníčko, jaké letos bylo? Musel jsem to v sobě nechat trochu uzrát, abych mohl přijít s nějakým ohlédnutím. A jaké je resime? Bylo to až na drobnosti skvělý. Těmi drobnostmi se rozumí třeba fakt, že brněnští policisté zjevně nemají papír a tušku, aby napsali, že ta či ona silnic bude odpoledne jednosměrná, takže pak musí jít i 88letý návštěvník pěšky z Dčka, místo abych ho mohl vyzvednout, ale domů došel, takže i on mi mohl zavolat ten celač. To byla pohádka, co? Pohádka, která začala v roce 19 kolizí s Kubou Konfejlem v první zatáčce a skončila nedělním třetím místem. Filip si prostě se svým motocyklem porozuměl a je to poznat. Druhou medailovou radostí byl nedělní závod Moto 4, ve kterém Roman Durdis urval krásné třetí místo a bedna doma, to se prostě cení. Roman je velkým příslibem. Z téže třídy je i jezdec, přesně jezdkyně, jejíž jméno by si fandové měli zapamatovat. Teprve 15letá Anina Urlas. Mladá Němka musela po penalizaci startovat z posledního místa, ale nakonec to dotáhla dvakrát na stříbrnou příčku. Fenomenální výkon a jak už jsem napsal na facebookové verzi Motokeců, dost možná po Aně Karasko další slečna, u které nebude heslo Ride Like a Girl, jen nelechotivou poznámkou. Brno si prostě psalo další a další příběhy, které za to stály, i když jeden nešvar mě fakt štval, ale za ten pořadatele nemohou. O tom snad někdy příště.
0: Rock Radio Motokeci.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
13: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.
2: Má paní odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
3: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
4: Ale básnička je dlouhá a ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
3: Heslo. To je ono.
4: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
3: Svenulko na věky, zalezem do deky.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Vepřo knedlo zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
4: Vepřovou, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
3: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Rádio. Konec legrace.